0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
0: pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

co přijdu, a přesto neslyším tvůj hlas.

0: Junior.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Words like violence break the silence. Come crashing in.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu a nevyřešeným střetem zájmů premiéra Babiše. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Už dříve řekl, že vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech, každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700 korun. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. A teď se podíváme do našeho regionu.
9: Samson na Českobudějovickém náměstí se dneska začne chystat na zimu. Vodohospodáři kašnu vypustí, vyčistí její hlavní bazén a restaurátor zkontroluje, jak je na tom po letošní sezóně. Od pozítří se pak začne opravovat poničená dlažba kolem kašny. Práce potrvají asi 3 týdny. Část prostoru ale zůstane po celou dobu přístupná. Nakonec ještě počasí na úterý. Na jihu nás po celý den čeká skoro či polojasno s maximy i na 24 stupních, během dne ale pozor na silnější poryvy větru.
10: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: Je to tak. Krásné úterní ráno, 6:02. Zdravíme vás my dva.
2: Krásné úterý, doufám, že jste se vyspali a že jste ready na novej týden po svátku.
1: Je to přijde taková nuda tady teďka, dneska.
2: Jak to?
1: No tak v pátek jsme vysílali z auta a dneska jsme zase tady ve studiu, jsme se zase vrátili do toho stejného prostředí, trapas, no. Tak my jsme rádi, že vy jste tady s námi. Krásné ránko ještě jednou. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, tím začínáme, tak hezké ránko.
0: Hit Radio Factor.

0: tohle Hit Radio Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We pray, krásné ráno v 6 hodin, 6 minut, jsme tady my dva. Michal Jasmin, přejeme hezké ránko. Je to zvláštní, co? Já bych si na to teda jako zvyk docela rychle, kdyby byl jenom 4denní pracovní týden, protože včera teda to pondělí, to bylo za odměnu.
1: To byla pečka, musím říct. Co jste dělali takhle bezsváteční den? Co jsi dělal ty, Míšo?
0: Člověče, já jsem ležel skoro celý den, já jsem odpočíval, já jsem musel odpočívat, protože my jsme v neděli, když se vrátím ještě o den zpátky, tak jsme si prostě otevřeli lahvinku.
1: Cucli, tak to
0: trošku cucli a prostě včera jsme odpočívali, no, takže přizdávám se bez mučení. Co u Jasmin?
1: Já jsem byla za bráchou a jeho snoubenkou a šli jsme na takový rodinný výlet s jejich roční dcerou, kterou jsem táhla na zádech v takovém tom batohu na děti, takže já jsem si celkem mákla, no, musím říct.
0: To bych nedala. Já jsem byl rád, že jsem včera utáhl sebe, když jsem šel třeba na záchod a zpátky a to bylo všechno. Tak jak vypadalo vaše volné pondělí v případě, že jste měli volno? Samozřejmě je nám úplně jasný, že jste někdo byli v práci. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali včera o svátku v pondělí.
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teďka.
0: Alexandra Sten, mistr saxobeat, 6 hodin 7 minut a my vám zítra rádi přejeme parádní úterní ráno, tak pojďme na to.

0: Hity, Hit Radio, Alexandra Sten, Mr. Saxo Beat. 6 hodin, 10 minut. Startuje minuta šampionů. Ptali jsme se vás, co jste dělali včera, pokud jste měli volno. Tak startujeme teď.
1: Lucka Rychnov nad Kněžnou běžela psí orienták.
0: Vlaďka Praha, 22 km túra v Krkonoších.
1: Michal Louny, výlet na rozhlednu Sněžník s přítelkyní.
0: Evča Frýdek, místek, pohodička a zákuseček.
1: Jarka Rožnov pod Radhoštěm, sbírání a smažení hřípků, procházka v lese.
0: Vicky Králíky, malý pěší výlet na pivko a suchý vrch.
1: Michal Valmes, úplná idylka, geocaching.
0: Lenka Rýmařov, manželí vyvezl loštice a tvarušky.
1: Lucka Hranice seděla u červeného vína s fajn společností.
0: Stáňa Hrejkovice, včera jsem dopolvařila a odpoledne sázela kytičky podzimní truhlíky, takže ani neví, že bylo volničko, ale bylo krásně.
1: Jitka Strpíst celý dopoledne sbírala ořechy v místní aleji, odpoledne byla běhat, no a pak má člověk taky tři děti, že?
0: Pavel Němčice, výlet a sbírání hříbku.
1: Míla z Prahy celý víkend pomáhala stěhovat svýmu kamarádovi obchůdek.
0: A mě se líbí ještě zpráva od Martiny z Nového Jičína, taky jsme něco trochu popili. Hrozný. Tak aspoň jsme v tom nebyli sami.
1: Napsalo nám hodně Michalů a Michal má dneska svátek i ten náš, takže všechno nejlepší.
0: Počkej, to jsem vlastně.
1: No to si ty a
0: tak
1: vy
0: můžete
1: další.
0: Psát ještě další zprávy, pište, čekám na to. Hezké ráno.

0: Minut k tomu, krásné ránečko, šampioni.
1: Musím říct, že tenhle ten víkend byl až podezřele dobrý, aspoň za mě, nevím, jaký z toho máte pocit vy, ale venku babí léto, skoro na tričko, do toho byly dny českého piva, takže sluníčko, pohodička, pivko. A ještě, jestli jste stačili vůbec registrovat, nám udělali radost český tenisový holky, který ve finále porazili Ukrajinu a máme normálně mistryně světa.
0: To je fakt parádní víkend, tak jste si ho užili i vy. Nicméně k tomu počásku, jo, opravdu krásný babí léto a teďka tady koukám na novinkách, článek ve 6:45 vyšlo, že říjen bude nadprůměrně teplý a moc nezaprší. A že by tyhle nadprůměrní teploty mohly vydržet po většinu měsíce až do konce měsíce.
1: No tak když po většinu měsíce, tak měsíce, to je
0: jasný. Tak to dopadne. Mě by zajímalo, jak má David na jeho svatební cestě vlastně. My totiž nejsme vůbec v kontaktu.
1: A nevíme, jestli teďka je v Japonsku nebo už na Havaji.
0: Jo,
1: vlastně.
0: Protože on to vlastně, ten jeho trip zakončuje na Havaji. Ano, takhle dobře se tady mají zpráva, pane bože, tak závidím mu to. Ale tak na té Havaji bude asi o něco teplej, nicméně my vůbec nejsme v kontaktu a ne, že bychom byli takový jako blbý kámoši, jo. Ale my ho necháváme debate, ať si to prostě užije. A on už nám psal, že jo, a založil skupinu bývalí kamarádi z rádia a my jsme mu ani na tohle nereagovali. My ho prostě necháváme bejt, ale vypadá to, že mu je smutno, no.
1: No tak se těšíme, až se vrátí někdy v půlce měsíce.
0: To má být už, no jasně, tak za dva týdny cca. No tak se těšíme. Vy se můžete těšit na další hity. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, když jsme se bavili o tom babem létu, který má být až do konce října, tak hezké úterní ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
9: Freshness. Our focus.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
15: Zlato.
11: potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
15: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
11: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
15: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
11: Teprve začátek.
16: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď může zdržet na dálnici D8. Pozor u sjezdu exit 45 ve směru na Prahu, kde havarovalo osobní vozidlo. No a pozor taky na dálnici D11 km 80,5 směr Praha. Tam je odstavené nákladní auto s defektem, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu CZ. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu CZ.
2: Hit Radio Faktor.

0: Je to těžký, co? Návrat do reality po prodlouženém víkendu, ale nějak to zvládneme. Robin Schulz, Alida In Your Eyes, 6 hodin 31 minut, tohle je Hit Radio, dobrý ráno. David, teda, je to David vlastně. David Račák pro nás má ranní update. Ranní update.
1: Je půl sedmé, hezké ráno, na splašenou AI už prý existuje recept. Nvidia představila v pondělí nový bezpečnostní systém, který má držet AI agenty na uzdě i v okamžiku, kdy se pokusí překročit nastavené hranice. Pokud se o to agent pokusí, systém ho dokáže izolovat a zastavit během milisekund. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71-letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. No a vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022 Kenyan Philemon Kiplimo dostal dvouletý zákaz startů za doping. 27-letý běžec měl 19. července při mimosoutěžní kontrole v Keni pozitivní test na chlortalidon, což je diuretikum, které může být použito k maskování přítomnosti jiných zakázaných látek.
0: Takže Kenyan si pomohl zakázanými látkami. Philemon si pomohl. Já jsem si vždycky říkal, že ty Kenyani prostě běhají, protože mají dlouhý nohy, no, a ne, že si občas něco tady jako šlupnou, no. To je bordel. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka. Tu jsme vybrali my dva s Jasmin. NSYNC, I Want You Back. No a pokud náhodou neposloucháte Hit Radio mezi 12 a 13, tak důvod je, protože vám hrajeme srdcovky, konkrétně Jirka Plnář, 5 a 1 vybíráte vy. Tak pojďme na to. NSYNC na Hit Radio v 6.

0: 6.39, Damiano David, The First Time, tohle je Hit Radio. A já jsem smutný, hele, moc.
1: Proč?
0: Zbouraj mi vysílače, čověče.
1: Vysílače?
0: Nezbouraj vysílače, teda Hit Radia, ale zbouraj mi vysílače, který jsem bral jako svý dva kámoši při nočních cestách domů. Vysílače Liblice u Českého Brodu. Mm-hmm. Mimochodem nejvyšší stavba v České republice. Ta půjde po 50 letech k zemi už za 2 týdny. Je to definitivní, jo. Oni už ničeho nejsou, na nich vysílal kdysi dávno Český rozhlas a tak dále, na AM vlastně ve frekvenci. A ten další provoz by stál necelých 200 milionů, aby to mohlo pokračovat. A nikdo se o ně nepřihlásil. Jako nedivím se tomu na jednu stranu, ale za mě velká škoda. Já jsem tomu měl vztah a vždycky, když jsem se a často jsem se vracel a vracívám vlastně z východních Čech od Hradce Králové do Prahy po dálnici, tak vlastně už od Hradce byli vidět, jak tam svítě, jo, 355 metrů a já vždycky říkám, hele, vracím se, já mám pojeho síku, že říkám, vracím se domů a teďka mi je pošlou k zemi, jo, a já už asi 2 měsíce spřádám v hlavě plán, jak na ně vylíst, ale oni tam jsou čidla, tak to asi úplně nepůjde.
1: Mně se líbí tě vidět v týhletý poloze, jo, ještě s tím podkresem, co byl, že vlastně tě to opravdu dojímá je vidět. Ne,
0: opravdu je to, jako chápu, že ty vysílače už jsou k ničemu na jednu stranu, ale na druhou je to takovej fakt orientační bod, nebo opravdu takový kámo, že vždycky jedeš domů, vidíš je tam a říkáš si, no jo, nazdar kluci. Jo.
1: A to tak možná jako máme všichni něco takového, no.
0: No schválně, no, schválně. Jestli třeba vy, kdo nás posloucháte, když jedete třeba někud domů, ať už z práce nebo do práce, tak samozřejmě potkáváte něco takového ikonického. A co kdyby vám to zbourali, no tak budete taky smutné jako já, že jo, samozřejmě. Nicméně pro zajímavost, a nejvyšší stavba v Čechách, tak ten rekord se přesune, až teda půjdou k zemi, na západ Čech. Bude to Plzeňský kraj. Mm-hmm. Nejvyšší stavba bude vysílač Krašov, který měří 347,5 metru. Mm-hmm. No tak od 12. října bude probíhat demolice, tak jestli vás to zajímá, já tam určitě budu
1: plakat,
0: stát
1: veď.
0: A budu řvát. Abych neřekl životě, že mě dojmou vysílače, ty vole. Vysílače Liblice, tak my se s váma předčasně loučíme. Lion Pain, Rita Ora, For You, za malou chvíli taky 21 Pilots, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
5: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ještě pořád připomínám zdržení kvůli nehodě, která se stala na dálnici D8. Opatrně u sjezdu z dálnice Exit 45 ve směru na Prahu. A pozor, si dávejte taky na D1. Nehoda je na kilometru 65 ve směru na Prahu, kde je zavřený levý jízdní pruh.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 21 Pilots, Hit Radio 654. Dobré ráno, šampioni.
1: O víkendu se na předávání cen MTV potkali dvě úplně jiný generace vlastně popových královen. Jo? Byla tam Taylor Swift, byla tam Madonna. Taylor, ta se stala nejúspěšnějším a nejvíce oceňovaným umělcem vůbec v celé historii udílení cen MTV. A Madonna, tak ta si zase tradičně drží místo v tom počtu získaných sošek. Ale co mě baví, že Madonna vlastně na MTV vystupovala ještě, když já jsem třeba nebyla na světě, jo? A možná taky spousta dalších posluchačů.
0: To je vlastně pravda, to mě nenapadlo. To ani já? Možná.
1: No,
0: asi.
1: Možná.
0: Což si teoreticky, asi jo. No a přitom, já třeba, když jsem byl menší, když jsem byl mladší, tak tu Madonu jsem si říkal, vždycky máma to poslouchala.
1: Jo, moje taky.
0: Říkám, Madonna, jste tohle a člověče, já Madonu miluju.
1: Mě jako. Tím nakazila máma už tehdy, když jsem byla dítě, je fantastická, no.
0: No tak Madoně gratulujeme, že tam se sbírala teda všechny sošky, co šlo. Jo, to prostě jenom šla, jenom podle mě tam přišla s košíkem.
1: Dejte mi to.
0: No ale my jsme vám taky minulý týden slíbili, tady byla řeč o Taylor Swift a slíbili jsme vám, že v pátek ráno vám zahrajeme song, který vydala v pátek ráno v 6. Jenomže my jsme vysílali z auta a tak nějak jsme na to trošku zapomněli a já jsem si na to víkendu vzpomněla, mě to mrzelo, člověče. Celý víkend si říkám, my jsme něco slíbili a nedodrželi. Normální slibotechny. Tak to je ono.
1: Patient Zero tedy.
0: Patient Zero, jo. Je to Taylor Swift, já jsem čet v komentářích na internetu, tak lidi jsou tak jako rozpůlený, jo. Jedna polovina to jsou ty Swiftáci, tak to je super, prostě paráda. A pak tam jsou ty druhý a říkají, no, to zní stejně, no. Když to porovnáme schválně, jo, s Opelite, je to úplně stejný, jenom tohle je trošku rychlejší.
1: Ale tak nepodsouvejme úsudek, pojďme si to poslechnout celý, ne?
0: Pojďme to zkusit. Taylor Swift, Patient Zero, Hit Radio 656, hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
7: Chcete mít zelí podle svého? V krouhárně Zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii. Hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Celkem je v nejvyšší soutěži na programu 6 zápasů. A teď pojďme do našeho regionu.
11: Řidiči v Táboře, ode dneška pozor na nové omezení. Začíná oprava frekventované Stránského ulice směrem na Čekanice. V první etapě se bude jezdit jen jedním pruhem. A při cestě na Čekanice nás čeká objížďka přes Hlinici. Změny se dotknou i autobusů městské hromadné dopravy. Celá rekonstrukce má trvat do 20. listopadu. Končím počasím, dneska deštníky potřebovat nebudeme, po celý den vydrží polojasno, naměříme i 24 stupňů, chvílemi ale pozor, může to silněji zafoukat.
12: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: My jsme tady a vy taky, to je dobře, hezké ráno.
15: Krásný úterý.
16: Snídaně šampionů.
14: 7:03 vám přejeme fantastické ráno. Hudba nachystaná, Jennifer Lopez a Pitbull on the floor, tím startuje další hoďka, tak jdem na to, šampioni.
13: Hit Radio Faktor.
17: It's a new generation. Mr. Worldwide.

0: Jennifer Lopez, Pitbull on the floor na Hit Radio v 7.06.
1: Otázka, kvůli který se společnost dokáže pohádat, je rozhodně ta, jestli koukáte na filmy s dubbingem, anebo v originálu. My Češi v tom máme celkem jasno, údajně 71% z nás dává u filmů a seriálů přednost dubbingu a originál pravidelně sleduje jenom 29%. Tak jak to máte vy?
0: No, pohádat společnost. My jsme byli schopni se o to poštěkat i doma, když moje chtěla se na to dívat v originále v angličtině a já samozřejmě v dubbingu. Jo. Takže já si myslím, ale že nějaký pořady nebo seriály, na ty se nedá dívat, jako když už je vidíš nějak, tak už se nemůžeš pustit pak třeba v angličtině, třeba Sám doma mě napadá. Jo.
1: No to rozhodně a Harry Potter takovýhle věci. Já musím říct, že když jdu do kina na nový film, tak vždycky v originále s titulkama, ale když se na něco koukám doma, tak většinou stejně u toho dělám další věci a chci slyšet tam tu češtinu.
0: Mně totiž přijde, že ty filmy právě v těch kinech jsou nadabovaný čím dál míň. Než dřív, jako je můj pocit. Nicméně, teďka vlastně z minulej týden my jsme se koukali na Ano šéfe s Gordonem Ramsaym a tam to vlastně bylo nadabovaný, takže tam byl ten originál a do toho teda mluvil český hlas, že tam byly ty
1: přes
0: dva.
1: Sebe
0: přes sebe to bylo, jo. A tak si říkám, no tak, jestli to nechtělo číst ty titulky prostě. Říkám, tak to necháme takhle. No a třeba po minutě jsem to musel vypnout, protože ty emoce tam chyběly, jo. Ten jako český dubbing super, to je jako klobouk dolů, ale nebyly tam ty emoce toho Gordona.
1: Jako český dubbery musím opravdu pochválit, protože máme jeden z nejlepších ve světě, ten český dubbing. Nicméně, jak to máte vy, jestli koukáte teda na dubbing nebo na originál? Jak to je u vás?
0: A existuje nějaký film nebo seriál, který byste si v originále prostě nikdy nepustili? Chceme to vědět, pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Budeme moc rádi, no a myslím si, že všichni budeme rádi za tohle. No, Sofian Mežmeš, Léto s tebou, přespívaná Jirka. Tak pojďme na to. 7.08, krásné ráno.

0: One Republic, 7 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio. Hezké ránko. Dívat se na seriály nebo filmy v originále nebo s titulkama, s dubbingem? To je otázka, na to jsme se vás ptali. My jsme se tady s Jasmem bavili o tom, že na některé filmy prostě už nejde koukat v originále, třeba Sám doma, tady padlo. No a jak to máte vy, tak píšete třeba, že Simpsonovi český dubbing je naprosto geniální. Souhlasím.
1: To máte pravdu. Pak je tady zpráva od Davida. Dobré ránko, v originále bych se nikdy nepustil žádný fantasy film, jako je například Pán prstenů, všechny Marmelovky, taky srdcovka Harry Potter. Český dubbing patří fakt jako jeden k nejlepším, na to slovenský Harry Potter, to je dobrá komedie, Hop, šup, prášok, Metlobal a podobně, to je fakt.
0: To nevím, co u toho pali na Slovensku, když to tam už to dubovali. Taky píše Jana, ahoj šampioni, já koukám na filmy v originále nebo s dubbingem podle nálady a taky jestli u toho něco dělám, ale co miluju s dubbingem je film Forrest Gump, Vladimír Dlouhý je tam prostě dokonalý a ze seriálu miluju v češtině Přátelé, přeji krásný den. Já si fakt myslím, že když něco vidíš poprvé, třeba v tom dubingu, tak už si to pak nemůžeš pustit v tom originále. Tak taky tady máme hlasovku od Jany z Opavy. Pouštím.
2: Dobré ráno, vám jsem do studia. Dovedete si někdo představit Četníka ze Saint-Tropez v originále? Já myslím, že nikdo z nás. Dokonce jsem někdy dávno četla, že když Finés slyšel Františka Filipovského nadabovaného, tak se dokonce zajímal údajně, jestli neumí francouzsky. Takže to je jeden z mála příkladů, kdy náš dubbing opravdu je světový. Mimochodem jsem z generace, kdy jsme se angličtinu naučili. Takže určitě dávám přednost skvělému dubbingu. Hezky všem, zdravím z Opavy.
1: Filipovský byl legendární, to je jasné.
0: A ono asi je úplně jedno, jestli umíš nebo domluvíš anglicky, ale přesně jak říká Jana, když se chceš pustit k něčemu, co děláš, tak úplně třeba ne tu angličtinu nechceš jako vnímat, tak prostě česky. Takhle, pojďme se dívat na filmy a seriály, tak jak to máme rádi.
3: Dívejte se mi sem se mi oba dívejte. Ne, že bych proti vám něco měl, ale to mi zaplatí. Dám moc draho.
0: Dostal jsem na Četníka normálně chuť.
1: Teďka jsi, pokud poslouchá tatínek mýho přítele, tak si se musel extrémně získat, protože ten miluje Četníky a furt o nich mluví pokaždý.
0: Tak možná máme program na večer, nicméně program na dalších pár minut je jasný. 7 hodin 17 minut a letí k vám tady paní Gaga a Bruno Mars. Die with a smile na Hit Radio. Tak hezké úterní ráno, šampioni naši.

0: Next to you. Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars, Hit Radio, chvíli po čtvrt na osm. Řešíme tady téma dubbing, jestli se dívat na filmy v českém dubbingu, anebo jestli máte radši originál s titulkama. No a píše třeba Luděk, zajímavá zpráva. Dobré ráno, řeknu možná nepopulární názor, ale český dubbing, jakkoliv je skvělý, je jeden z důvodů, proč Češi tolik neovládají cizí jazyky. Zkrátka jsme si zvykli, že nám to někdo přežvíká do češtiny, osobně jedině originál a je jedno zda v angličtině, islandštině nebo japonštině. Chci slyšet hlas herce a ne dabéra. Často to ubírá na emocích, někdy je to úplně mimo. V závorce Mel Gibson křičící vysokým hlasem Pavla Trávníčka. Svoboda! Ve filmu Statečné srdce mě děsí ze sna do dnešních dnů. Zdraví Luděk.
1: Já musím s tou první částí hodně souhlasit, že určitě nás to ovlivnilo v těch jazycích. Určitě to má nějaký dopad.
0: Děkujeme za zprávu. Taky píše Jana. Ahoj šampioni, ještě mě napadlo, že je strašný, když si zvyklí na konkrétní dubbing a pak to předabují. Hříšný tanec s hlasem Jiřího Pomeje nebo původní scout s Alexem Pisko změní i hlášky a už to prostě není ono. Hezký den, Jana. A to je vlastně pravda, napadlo mě teďka, když to čtu, Vánoční prázdniny s Chevy Chasem, jestli znáte ten film Griswoldovi.
1: Jo, tak to nevěděli
0: jste, nevím. Tak vy kdo víte, existují asi 3 nebo 4 dubbingy a jeden z nich je opravdu ten skvělý.
1: Já, kde mě to hodně naštvalo, tak byl Shrek. Jo, když tam je nějaká strašně vtipná písnička, která končí nějakým sprostým slovem a oni to pak předabovali a je to úplně jiný a každý, kdo zná originálního Shreka, myslím originální dubbing Shreka, tak je naštvaný, no. Takže jo, tam
0: tak
1: mě to taky nakrklo.
0: Neviděl. Tak určitě taky znáte nějaký takový film, který vám předabovali a už to prostě nebylo vončo. Díky za zprávy, díky, že jste se zapojili do vysílání. Za malou chvíli další muzika Weekend Blinding Lights a taky aktuální doprava, ať víte, jak to po ránu jezdí. Tak hezké ránku, šampioni.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
10: Freshness. Our focus.
11: Když máte chuť.
12: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého,
11: lahodného.
12: No, originálního.
13: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard.
14: A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, z MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
17: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
18: stavebniny Deck přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 2. října, tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na deck.cz.
19: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
20: Jupí, den zvířat je tu!
21: Jo, a kde?
20: V Zoo Hluboká.
21: A kdy?
20: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoo Hluboká.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se v Jihlavě. Policie vyjela k nehodě dvou osobních vozidel do Zborovské ulice, kde se teď můžete kvůli vyšetřování krátce zdržet. A pozor si, dávejte taky v Jablonci nad Nisou. Tam je nehoda v ulici v aleji, kde se osobák srazil s motorkou.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: The Weeknd. Už aby zas byl co? Prodloužený ideálně. Blinding Lights, Hit Radio 7.31, pojďme na ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, šoférům elektroaut možná odpadnou povinné zastávky na kafe. Koncern Geely totiž představil novou technologii extrémně rychlého nabíjení pod dohledem AI. Při testech se povedlo nabít auto z 10 na 70% kapacity za pouhé 4,5 minuty. A to už se blíží klasickému tankování. Takový úspěch vůbec nečekali. Zdravotní sestry ze Stotské nemocnice na Plzeňsku se oblékly do retro uniform. Reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měli jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí. No a tohle je nevídaný skandál. Slavný Cristiano Ronaldo zůstal během zápasu portugalské reprezentace celý zápas na lavičce náhradníků. A mimořádná situace ho taky rozladila. Po závěrečném hvizdu si neplácel se spoluhráči, ani nepozdravil diváky. No, takovou situaci nezažil 20 let.
3: A proč tam seděl teda, nebo?
0: No já nevím, tak kdybychom tady měli Davida, možná by nám poradil, ale říkám si, tak proč nevstal, no. Že se teďka stěžuje 20 let, když má to měl vstát, má nohy, ne? Boha. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Za malou chvíli si s náma můžete během pár okamžiků vydělat na nový šatník. V rychlé pětce hrajeme o voucher na 5000 korun do Citizen.
3: To je takový takzvaný oblečení do městský džungle, jo. Odolá to špíně, potu, pachu, všemu. A za chviličku může být vaše, tak kdo chcete, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
0: Je vlastně ideální na vesnici oblečení, prostě všude.
3: Taky všude.
0: Tak pište, jednoho vybereme a voláme zpátky. Hezké ráno.

0: 6 minut po půl osmé ladíte Hit Radio, krásné ráno, tohle je Sia a Kendrick Lamar a tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pět rychlých otázek, za který dneska můžete získat voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Tak kdo se o to pokusí?
0: Bude to Lucie. Lucie, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak máte ve Frýdku místku? Taky tak hezky jako tady u nás v Praze?
3: Ano.
0: To je prima. To vypadá... Ano?
3: Akorát je tu zima.
0: No tady taky, ale vypadá to na hezký den, babí léto. Tak pojďme pět otázek, které teď dělí od výhry voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Tak připravená?
3: Ne. Ne. Jo.
0: Ty tam máš pomocníky. Kdo tam všechno je s tebou v autě?
3: Vojta, toho zrovna vezeme do školy a Amálka.
0: Ahoj Vojto.
2: Ahoj.
0: Ahoj Amálko.
2: Tak vám držíme palce a jdeme na první otázku.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký byl včera svátek? Byl to Den české státnosti anebo Den boje za svobodu a demokracii?
3: Den české státnosti.
2: Jo.
0: Vojto, tak to jsem hezký. Dobrý.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký sport hrají Karolína Muchová a Linda Nosková, které se o víkendu staly mistryněmi světa?
3: Tenis?
2: Dobře.
0: Šumem.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik slabik má Citizen?
3: 3?
2: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Lidi, budete vědět, jaké číslo dostanete, když otočíte 9 vzhůru nohama?
3: 6?
0: Ano. A poslední, 5.
2: Probíhá právě teďka babí léto nebo dědovo léto?
3: Babí.
0: Fakt jo.
2: Babí
0: léto a vy máte výhru voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Vojto, ty seš frajer, čověče. Já bych takhle po ránu nevěděl takhle rychle odpovědi.
2: No ty ani večer.
0: Gratuluju, ani večer. Tak Vojto a Málko, jak se těšíte do školy, co?
3: No a Málka nechodí do školy.
0: Ano.
3: Ale mi se chce do školy.
0: Tobě se chce do školy?
3: Ne, nechce.
0: Nechce. Divný. Tak Lucko, Vojto a Málko, děkujeme za soutěž. Mějte se krásně, dobře dojďte, Vojto, ať ti to dneska uteče ve škole. A mějte se krásně.
3: Vy taky, nashledanou.
0: Ahoj, čau lidi.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
0: A teď něco pro vás všechny, kdo ladíte. Miluju, snad i vy, Eva Farná, Perpetuum Mobile. Tak hezké ráno z Hit Radio.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Taky vás to tak baví. Eva Farná, Perpetuum mobile, 7.42 na Hit Rádiu, krásný ranko.
2: Je to paráda, stejně tak teda venku musím říct, že celý týden nás čeká nádherný babí léto. Pokud vy jste už uklidili zahrádky, vytáhli zimní bundy, tak chyba, protože asi nás čeká takový to jako odškodný za všechny ty propršený víkendy v červenci, co byly. Má být až 25 stupňů a to celkem dlouho.
1: Fantastický, no mě překvapilo, možná to máte podobně někdo, kdo posloucháte, že my pořád máme v noci otevřenou větračku, okno, a ono v noci není úplně teplo, takže tě to v noci probudí, že ti je zima, ale prostě nechce se ti vstát, tak to nějak prostě tak se zabalíš do té deky a nějak to vydržíš, jo. Ale co chci říct, tak včera právě přes den jsme měli taky otevřený balkonovky a okno a teďka nějak fouklo a bylo cítit takovej něco mezi letním
2: a
1: podzimním vzduchem úplně, a říkám, já jsem tam stál u toho. To je ono, to voní. Takže tohle si budeme moc užívat minimálně do konce týdne, my jsme se o tom bavili už ráno. Že snad celý říjen by mohl vypadat takhle parádně, hezky, slunečně. Tak dobrých zpráv není nikdy dost. No a když se bavíme o tom létě, tak zkusíme tady toho fešáka ze Španělska. Enrique Iglesias, Nadia, za malou chvíli taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
15: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
16: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
17: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
16: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
15: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
14: Jopi, Jopi, Jopi.
18: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.práceengelu.cz Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
19: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
10: Žádné streamy, žádné algoritmy. To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na trase mezi Vrchlabím a Trutnovem u Lánova. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. Připravte se na zdržení. A bourá se taky na jihu Čech. Tam pozor na výjezdu z Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboň, kde jsou v sobě dva osobáky.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: 8. Tohle je Hit Radio 7.54. Dobré ráno. Jestli vám svítí v autě rezerva, tak s ním možná buďte ještě dva dny kámoši. Od čtvrtka mají totiž paliva zlevnit a na jedný nádrži můžeme nechat v peněžence zhruba tak 100 až 150 korun, protože už od pozítří, od 1. října, bychom měli tankovat levněji, vláda zastropuje ceny paliv.
1: Takhle, jestli máte dojezd třeba 7 kilometrů, tak asi do čtvrtka nečekejte.
0: Já bych to dal. Hele, na palubáku dojezd 7 kilometrů a já si říkám, čtvrtek je blízko, tak to zvládneme. No, klesné spotřební dáně taky budou zastropovaný marže a asi vás zajímá, mě to taky zajímalo, o kolik teda ty paliva budou asi levnější. Asi o 2, o 3 kačky, no.
1: Tak kačka.
0: No, tak jako lepší než drátem do voka. Ale tak mohli by to ještě trošku, tak kdyby to bylo o 10 třeba, jako asi bychom se nezlobili. Takže pojďme si společně nastavit pravidla, jo. Dneska ani zítra rozhodně netankujeme plnou. Dneska tankujeme jenom tolik, abychom ve čtvrtek hrdě dojeli k pumpě na nule.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V plánu jsou besedy nebo autorská čtení. Obavy týkající se umělé inteligence by měly být brány vážně. Nejedná se o fake news, řekl to papež Lev XIV. V letadle, kterým se vracel z francouzských Met do Říma. Papež nicméně zároveň dodal, že nepropadá panice. Debata o rizicích spojených s AI v posledních měsících zintenzivnila. No a hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. No a míříme do regionu.
9: Samson na českobudějovickém náměstí se dneska začne chystat na zimu. Vodohospodáři kašnu vypustí, vyčistí její hlavní bazén a restaurátor zkontroluje, jak je na tom po letošní sezóně. Od pozítří se pak začne opravovat poničená dlažba kolem kašny. Práce potrvají asi 3 týdny. Část prostoru ale zůstane po celou dobu přístupná. Nakonec ještě počasí na úterý na jihu nás po celý den čeká skoro či polojasno s maximy i na 24 stupních. Během dne ale pozor na silnější poryvy větru.
10: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Ahoj, hezký ránko.
11: Krásný úterý.
15: Snídaně šampionů.
14: Hele, taky ses na chvíli zasekla, protože já s tím mám od rána trošku problém. Já kolikrát jsem to řekl, třeba 6krát, že je pondělí.
11: Je to tak.
14: Tak je úterý, díky bohu za ty dary. A pokud vás ten prodloužený víkend bavil, chápeme, už možná vylížíte další, který bude klasický. A pokud máte problém se po těch 3 dnech volna, pokud jste měli se rozhýbat, tak něco pro vás.
16: Když nemůžeš, dej víc,
14: to by mohlo pomoct. Tohle jsou Merajové, když nemůžeš, tak přidej v 8.03. Krásný ráno. Nezvlášť.

0: 6 minut po 8. Ladíte Hit Radio, za to díky, tohle jsou Miraj.
1: Představte si, že přijdete do nějaký obrovský haly na Novém Zélandu a proti vám je postavených 300 dokonale učesaných morčat. Tak přesně to se tam stalo na Novém Zélandu teďka o víkendu, protože vybírali to nejlepší morče z celé země a rozhodovali o tom v porotě primárně Češi, jo, převážně. A já si říkám, kdo jiný?
0: No jasně, kdo jiný by tam měl být jako rozhodčí, protože já si teda myslím, doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčečí... Morčecí velmoc, jo.
1: Já nevím, protože, jak teď, ale kdysi rozhodně.
0: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Proč? A proč už není? No, je na farmě.
1: Hele, taky jsme měli morče. U nás teda to morče nedopadlo moc dobře, byť je mamka veterinářka, moc se to nepovedlo.
0: No to ale... u nás teda, kolik je po 8, už můžeme, děti jsou ve škole. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou a on to je celá smutný příběh, jo.
1: No.
0: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci a on se z toho nějak dostal ven, jo. A najednou se ta klec odevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, takže jsme ho prostě, že mu teda jako vystrojíme pohřeb, jsme ho dali do popelnice. A on najednou, hop!
2: Tak jsem tady!
0: Hele, tak jsem tady! Já jsem si dělal prču!
1: Hele, tak ale to máme nějakou podobnou story. Nám teda z balkonu nevyskočil, to zase jiný zvíře. Nicméně mamka dala křečka na balkon taky v jeho kleci, když uklízela byt, jenže byl asi leden nebo něco takového. A ještě mu předtím dala nějaký salát, který ho nějak nafouknul, neudělal mu moc dobře a zapomněla ho na tom balkoně. Takže Filipek dofilipkoval.
0: No tak ten náš, ten to přežil, no, protože já jsem vlastně mi došlo, že nejenom kočky teda asi mají 9 životů, ale i ten náš křeček. Jak pak skončil, tak to už je historie, to už je strašně dávno. Tak co vy, měli jste nějaký takový zvíře, měli jste morče, anebo jste měli toho, to morče basic, lomeno, rovná se křečka?
1: Dejte nám vědět číslo k nám 777-937-777 a kromě toho, jestli jste ho měli, tak jestli máte taky nějaký bizarní zážitky s ním.
0: Můžete nám to poslat jako hlasovku na WhatsApp, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Teď další hity. Tohle je Ava Max. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Ve 8:45, krásné ránku, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, že na Novém Zélandu probíhal závod morčat a kdo jiný to mohl soudit než rozhodčí z České republiky, protože shodli jsme se na tom, že Česká republika minimálně v 90. byla taková morčecí velmoc, křečková, jo, všechno dohromady. Ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové příhody s křečky nebo s nějakými různými zvířátky. Jak to třeba s nima dopadlo, nás zajímalo. Přišla hlasovka od Mirka.
1: Jsou faktoráci. No tak, já jsem měl křečka jako dítě, samozřejmě jsem na něj zapomněl, takže skoro chudák umřel. A můj tatínek ho teda jako rozdejchal injekční stříkačkou vodu do úst. A tak nějak jsem dostal teda samozřejmě vydržkováno. A tatínek říkal, že se o něj bude starat sám. A jednou ho šel takhle krmit a šel s ním náš vlčák Rex. No a od té doby jsme křečka neměli.
2: To je strašný. To je strašný, ale podobných zpráv tady je víc. Péťa třeba píše, já jsem vyprávěla o tom, jak nám zmrznul morčák, tak píše, dobré ráno, tak já jako malá měla morčátko Ferdu. Jo, taky jsme měli i Ferdu. A mám zážitek z opačného teplotního spektra. Byli jsme na dovolené s našima a Ferdu hlídali babička s dědou. No a museli se s ním přesunout vlakem a byla zrovna velká vedra. No a milého Ferdu mi v přepravní bedínce doslova upekli. Smutný konec jinak veselého morčete. Vždy, když jedu ve vedru vlakem, tak si na něj vzpomenu. Mějte se krásně.
0: Mě strašně zajímá, my jsme chtěli nějaký příběhy s morčatama, nějaký hezký, že jo, jak jste se s nima hráli. A prostě zatím chodí jenom zprávy o tom, jaký jsme všichni prostě tyrani, jo. Taky píše Šárka, dobré ráno, měla jsem donedávna morče Lojzika, no původně to byla Líza, ale v pubertě se ukázalo, že je to vlastně kluk. Dožil se 8 let, každopádně vteřina například broušení zubů stála více k dentální hygiena pro celou rodinu, ale byl to mazlik a stýská se nám. Pěkný den, Šáry. A úplně nakonec tady máme hlasovku, která je vlastně jasně tak trochu jako pro tebe, protože ty jsi říkala, že vám zmrznul na balkoně křeček. No. Tak Lucie něco vzkazuje.
3: Nechci vám to kazit s tím zmrzlým křečkem, ale křečkové se v zimě ukládají do spánku.
2: To bylo morče.
3: A možná kdybyste ho přinesli zpátky z toho balkonu, tak by prostě žil.
0: Ale křeček ne. Nebo morče, prostě teď morče je nafouklý křeček jenom.
2: Ne, ale já jsem říkala, že tam byly dvě věci. Jednak ho máma dala v té bedínce na ten balkon, kde zmrznul a do toho mu předtím dala nějaký špatný jídlo, po kterém se nafouknul a byla to prostě takzvaná dvojitá rána.
0: No my jsme si takhle dělali z křečka morče, že jo, protože on se vždycky nadspal a jak měl ty nadspalý tváře, tak pak je vypadal chvíli jako morče, než to všechno spořádal. Marshmallow, Jonas Brothers, díky za vaše trochu morbidní zprávy, jdeme dál, hezké ráno, zítra 8:17.

0: Chvíli po čtvrt na devět Hit Radio Fuších. Další hity za moment, třeba tohle. Leony. Zahraje i Tom Walker Leave Light On. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou v autě, bude doprava. Hezké ráno.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
8: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
7: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
8: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
7: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
8: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Faktor 724 883 596.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na výjezdu z Liberce. Nehoda je na kruhovém objezdu směrem na Kunratice, kde se srazily dva osobáky. No a opatrně taky, pokud jedete po dálnici D11, tam se zdržíte od kilometru 17 směrem na Prahu, kde se nárazově dělá kolona.
2: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
0: Hit Radio Faktor.

0: Tom Walker, Leave a Light On. Je přesně 8:30, vy si dáváte úterní Hit Radio a Jasmin si tady dává croissant. Řekni něco.
1: Mm-mm.
0: No jasně, já to věděl. Pojďme na ranní update s Davidem.
2: Ranní update.
3: Je 8:30, hezké ráno. Britská firma vyvinula banán, který po oloupání nezhnědne 1 až 2 dny. Čeká už jen na poslední schválení pro prodej v Anglii. Důvod je docela praktický. Podle britských údajů se kvůli hnědnutí vyhodí obrovské množství jedlých banánů. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů. Koordinátoru dopravy v Moravskoslezském kraji evidentně došla trpělivost a vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové a železniční dopravě. No a zajímavý žebříček se stavují každoročně v Maďarsku. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemesrádo, západně od Balatonu. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se nedostali ani do první desítky. Zajímavé by bylo, která obec by to byla v Česku.
0: No, to je zajímavý. Tak která obec by to byla v Česku? Já si myslím, že my nemusíme pátrat, v jaký obci kdo nejvíc vyhledává tyhle pojmy, protože my ty města a vesnice už máme přímo pomenovaný. Tomáš Pičín, Tomáš Kozomín, Řitku.
1: Vojetín.
0: Přesně, nedaleko Českýho Krumlova Kokotín, na jihu Čech Šukačka. To je hned, ale fakt to existuje. Beyoncé Single Ladies. Pojďme na to. Mimochodem tohle, jestli někdo chodíte často na svatby, tak to se vždycky pouštělo u toho házení kytice, že jo? Ale to už tady vystřídala dneska Raya Where is my husband.
1: To je fakt.
0: To je fakt. Takže pojďme zaspomínat na tuhle klasiku, možná i vy jste na to chytala květinu, ženo. Beyoncé Single Ladies, hezké ráno.

0: Sofie.
1: Tohle je Alvaro Soler na Hit Rádiu, krásné ráno Sofie v 8.39 a Jasmin, mě to normálně chybí. Mně to chybí, kdo pak to zvoní a vy nám píšete, že vám ta soutěž chybí taky.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: My jsme na vás celé září, od začátku září v 7 hodin 10 minut tady virtuálně zvonili Péteru. Vaším úkolem, pokud jste byli zaregistrovaní, bylo se jít podívat před dům, jestli tam náhodou nestojíme, měli jste na to půl minuty. Dohromady jsme rozdali 100 000 korun, v pátek bylo velké finále, Šárka z Nymburka vyhrála 50 000.
3: My jsme celý pátek vysílali od 6 do 9 ráno z auta, jeli jsme opravdu za Šárkou do Nymburka a bylo to strašně hezký předání. Šárka nám psala pak ještě v neděli, tady na Instagram píše: Dobrý den, v pátek jste u mě zvonili a díky vám jsem zažila jeden z nejhezčích momentů mého života. Vy i Michal jste úžasní. A pak psala, co ještě udělá s tou výhrou, protože původně moc neměla nějaký plán, takže bylo to strašně hezký od ní i zpětně dostat takovouhle zprávu.
1: No, my jsme se ptali, samozřejmě to je klasická, když něco vyhraješ, co uděláte s těmi penězi? A ty, nevím, co jsou promyslet nejdřív. A co ona napsala vlastně?
3: Že by si koupila nějaký další hudební desky do sbírky, takže vlastně to vrátí takhle do hudby, to je hezký.
1: Nějaký LPčka, hezký. Tak jak to v pátek ráno znělo, pojďme si dát krátkou ukázku.
4: A někdo nám otevírá, budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
5: To
4: štěňátko, je vyšší než Jasmin.
5: Jo!
4: 50 000 korun, paní Šárka.
3: Michal měl pravdu, ten pes byl větší než já. Byla to doga, která se jmenovala Emil. Bylo to perfektní.
1: Jako když pomenuješ psa Emil, tak si představíš nějaký takový koště, jo, malinký, jo, košťátko, takový malinký chundelatý, ale on prostě vyběh Emil a já měřím skoro 2 metry a u mě byl poprsa normálně, jo. A hezký Emil, tak dobré ráno. No bál jsem se, ale dopadlo to perfektně a určitě pro vás něco zase vymyslíme, nějakou takovouhle soutěž.
3: A Šárce moc krát ještě jednou gratulujem.
1: Tak od psů, Emilu a dog, pojďme na Eleny. Jestli jsi ještě někde kolem, prosím. Za chvíli někde kolem a taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Rádiu. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
7: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
8: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
7: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
9: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte, poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes, sir!
16: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy, too comfortable to take off.
18: Stavebniny Dek přináší Megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.

Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: George Ezra, Dance All Over Me, tohle je úterní Hit Radio snídaní šampionů 8.56. A my jsme moc rádi, že jste s náma odstartovali tenhle zkrácený pracovní týden.
1: To je fakt vlastně, tenhle týden to bude kratší.
0: No můžeme říct, že zítra už je zase středa. Tak se na vás budeme zítra v 6.00 těšit.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Tak se mějte hezky, ať vám to v práci jde. A zítra.
1: Zase od 6 do 9, ahoj.
0: Mějte se hezky, jeden čau.
3: Jasně, zase zítra od 6 do 9 snídaně šampionů budeme se těšit. Teď nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně se u nás jezdí bez vážných komplikací. Dejte ale pozor, v Budějovicích ulice na Sadech, respektive křižovatka ulic na Sadech a Pražská, nefungují tam semafory, tak na to dávejte pozor. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
4: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od dobrépneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. dobrépneu.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu a nevyřešeným střetem zájmů premiéra Babiše. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Už dříve řekl, že vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700 korun. Český Krumlov se chystá na festival vína, jeho 14. ročník začne 2. října a až do 21. listopadu nabídne více než 25 zážitkových programů, co všechno bude součástí akce ví mluvčí radnice Petra Nestávalová.
12: Degustace, gastronomie, jazz, následovat budou tematické večery s českými i zahraničními víny, vinařskými osobnostmi a špičkovými šéfkuchaři. Tradičním bodem programu potom bude 11. listopadu příjezd svatého Martina na náměstí Svornosti a otevření prvních mladých vín.
11: Festival vína vyvrcholí v Českém Krumlově 21. listopadu zámeckou slavností vína. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem.
13: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
3: Dnešek nám podzim zatím moc nepřipomíná, naštěstí. Venku je jasno nebo skoro jasno a teploty se odpoledne vyšplhají někam mezi 20 až 24 stupňů. Takže až se budete dneska odpoledne vracet z práce, klidně si ještě užijte trochu toho sluníčka. Na konci září docela příjemný bonus.
9: Hit Radio Faktor.
3: O teď s vámi Matyáš, a kdybych náhodou dneska mluvil o tom, že je pondělí, kdybych vám náhodou popřál krásné pondělí, tak mě omluvte, zvyk je železná košile. Ale Je docela hezký začínat pracovní týden takhle v úterý, co? Do tohoto krásný počasí, já myslím, že dneska to nemá absolutně žádnou chybu. Tak vás všechny zdravím, 9 hodin 2 minuty, tady jsou hity pro vás.

život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

John Newman, Poetika, taky Shakira zazněla, takhle odstartovalo to dnešní dopoledne. Já myslím, že to nemá absolutně žádnou chybu. Naladili jste si Hit Radio Faktor a to, že včera byl Den české státnosti, to asi všichni víte. Ale málo kdo tušil, že včerejškem odstartoval v Česku Měsíc věží a rozhleden a probíhat bude až do středy 28. října. Tak které místo vás napadá jako první? Mě Černá věž v Českých Budějovicích, protože ji zrovna vidím z okna, takže klidně můžete vyšlápnout těch 225 schodů. Nebo třeba Kleč, to je taky taková klasika a taky vidím z okna. No ale vzpomněl jsem si i na jiná místa, nemusí to být jen Kleč a Černá věž. Třeba místo zvané Onen svět na Písecku, kde je parádní Langova rozhledna. Taky mě napad Granátník u Českého Klumova, tam je nádherný výhled nejen na Srnín, taky rozhledna u Jakuba na Havlově hoře, kterou najdete asi kilometr jižně od vesničky Valtínov na Jindřichohradecku. Tam jsem taky byl, taky moc hezký místo. Poměrně nová rozhledna je v Horní Plané, tam jsem teda nebyl. No a ještě třeba rozhledna Hradiště u Kaplice, ta je taky moc pěkná. Takže až budete přemýšlet, kam na podzimní výlet, zkuste rozhledny a věže. A klidně nám i nějaký zajímavý tip dejte i vy. Budu za něj moc a moc rád. Teď už ale jdeme zase na hity. Rockset za chvilku.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: 9.22, Girls Like You, Maroon 5 a Adam Levin. Tak ne Adam, ale v kalendáři dneska jméno Michal, což je hodně oblíbené jméno. V Česku je přes 120 tisíc nositelů tohoto jména a věkový průměr 33 let, takže spousta Michalů nás poslouchá, zdravíme. Taky všechno nejlepší přejeme, já jsem už stihnul napsat jednomu mýmu kamarádovi Michalovi a on mi bleskově odpověděl, napsal mi: díky za přání, člověče, úplně jsem zapomněl, že mám svátek. Tak ještě jednou všem všechno nejlepší, jinak k Michalům patří i pranostiky. Například, padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima, nebo mokro o Michalu, studeno o štědrém dnu. Tak zatím to vypadá dobře, co říkáte. Hezké dopoledne všem!
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
5: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
4: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
5: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
4: Teprve začátek.
6: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
7: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje: hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Richard Krajčo, to je prostě takový hitmaker. Co song, to hit. Krištof, Půlnoční hřích a Hydrádio Faktor. Teď se přiznejte, komu z vás se dneska cestou do práce rozsvítilo v autě hladové oko. Dobrou zprávou je, že musíte vydržet už jen do čtvrtka, pak bude tankování daleko levnější. Já jsem zrovna včera tankoval na jedné pumpě na dlouhé louce v Českých Budějovicích a za litr nafty chtěli 51,90. 52 korun, masakr. Od čtvrtka půjdou ceny zase dolů a na plné nádrži bychom prý měli ušetřit až 200. No a my se teď přesuneme do roku 1993, kdy jsme jezdili škodovkama, 120kama, ti majetnější měli favorita a litr benzínu stál v době, představte si, v té době 18 korun. Jsou tady Ace of Base a její Happy Nation, tak ať se vám na těch silnicích jede a hezké dopoledne všem. Tohle je srdcovka od nás pro vás. Ace of Base!

0: Co jiného se dneska hrát než Sunshine? One Republic na Hydrádiu Faktor. No tak festivalová sezóna pomalu a jistě končí, ale my už se můžeme začít těšit na tu další. Festival Colors of Ostrava odhalil prvního velkého headlinera příštího roku. A podržte se, do České republiky přijede pan Robbie Williams. Tohle bude prostě pecka. Colors of Ostrava se příští rok koná od 21. do 24. července a myslím si, že Ježíšek už začíná tušit, co si letos přeju. Co takhle vstupenky? To by bylo super.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dál za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
6: Freshness. Our focus.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to
11: má podařit. Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností, od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Bude 10 hodin, takže nejvyšší čas podívat se taky na silnice. Hezké dopoledne za volant, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vypadá to dobře, nejsou hlášené žádné vážnější komplikace. Dokonce i problém v Českých Budějovicích na Sadech, kde nefungovaly semafory, už by mělo být všechno v pohodě a v pořádku. Takže máme pro vás samé dobré zprávy, to rád slyším. Přejeme šťastnou cestu, ať vám za volant stále tak dobře hrajeme. A vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii, hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku vytrvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most, ten se stál cílem desítek lidí. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí české Budějovice. Celkem je v nejvyšší soutěži na programu 6 zápasů.
8: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
0: Takže já jsem na sebe ráno hodil tričko, na to jsem dal mikinu a taky bundu a bylo mi fajn. A odpoledne, až půjdu domů, tak budu mít na sobě tričko a mikinu a bundu budu mít v ruce. No jo, ráno je zima, ale jinak dnešek nabídne spíš léto než podzim. Slunce bude šánit po celý den a na teploměru 24 stupňů.
5: Hit Radio Faktor.
0: Dneska je Světový den srdce a za chvíli si o něm řekneme zajímavosti. A na našem Instagramu najdete osobnosti, které mají srdce na správném místě. Hit Radio. Tak mrkněte i na náš Instač a já posílám další hity právě teď Lady Gaga.

teď jsme vám dopřáli hned dva vaše oblíbené interprety v jednom hitu. Eva Farná a Miraj. Dneska je další významný den, tentokrát žádný státní svátek, ale Světový den srdce. Velmi důležitý orgán v našem těle a hlavně velmi zajímavý orgán. Například věděli jste, že za život zvládne asi 2,5 miliardy úderů. To je mazec. Největší srdce na planetě má prý modrá velryba, může vážit až 180 kilo a je velké jako menší auto. Taky se říká, že když se zamilujete, tak srdce buší rychleji. Je to pravda a dokonce to zaznamená i EKG. A když jsme u té zamilovanosti, tak když se dva lidi drží za ruce a dívají se na sebe, jsou zamilovaní, tak se jejich srdce můžou doslova synchronizovat. Tak o tom nic nevím, musím vyzkoušet někdy, jestli je to pravda. My ale víme, že naše srdce bije pro jižní Čechy, jsme tady s vámi, hrajeme vám hity a děláme to srdce. Tak tady jsou další pecky. Jonas Blue právě teď, hezký den.

0: legendární Offspring Pretty Fly. Vyjíždíme na silnice, protože díky vám víme, kde si dát aktuálně pozor. Tak to, že za volantem narazíte třeba na nějakého vola, to vás asi nepřekvapí, ale pozor si dejte i na krávy.
1: Dobrý den, chtěla bych jenom upozornit říct, že který jedou směrem Bechyně Týn nad Vltavou, že se tam vyskytuje na silnici stádo krav, tak aby nedošlo k nějaký nehodě. Děkuju, policie má vše nahlášený, takže mělo by to být pod kontrolou. Díky, mějte se hezky a šťastnou cestu.
0: Děkujeme moc za tuto informaci. No a policie neřeší jenom stádo krav, ale taky rychlost.
2: Tady faktoráci, chtěl bych nahlásit hlídku policie České republiky. Pomáhaj a chrání ve směru České Budice. Hluboká nad Vltavou. Dejte si pozor, je to v obou směrech, ať neplatíte pokutu. Mějte se, Benny.
0: Benny, děkujeme všem. Připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101 a šťastnou cestu.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
6: když se to má podařit.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
15: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
16: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
17: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
16: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
15: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
14: Jopi, Jopi, Jopi.
18: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
19: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
7: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
18: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
7: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
18: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
18: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
20: Jupí, den zvířat je tu!
21: Jo, a kde?
20: V Zoo Hluboká.
21: A kdy?
20: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoohluboká.cz.
22: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na Prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
23: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
24: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Krátce po půl jedenácté a Welshly Arms.
1: Kam vyrazit?
0: Znáte ten pocit, když se díváte na starý hrad a říkáte si, kdo tam asi bydlel, co se tam dělo a komu to celé patřilo? Přesně takové otázky si kladl i historik August Sedláček. A protože ho to dost zajímalo, tak vytvořil 15 svazků o hradech, zámcích a tvrzích v Čechách a více než 200 dalších historických prací. Od jeho úmrtí letos uplynulo 100 let a Prácheňské muzeum teď jeho život připomíná výstavou. Najdete ji v malých výstavních síních a to do 17. listopadu. V sobotu 3. října od 10 do 17 hodin vyrazte na Střelnici v Táboře na první Reuse Den Tábor. Čeká vás velký svap oblečení, knih, hraček, rostlin a nádobí, tvořivé dílny, Repair Café, kde můžete dát šanci rozbitým věcem, i dobročinný prodej a lokální občerstvení. Přineste něco, co už doma nepotřebujete a třeba si naopak odnesete něco, co vám udělá radost. Reuse Den Tábor 3. října na Střelnici.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím, co mám udělat a kde mám vlastně bejt.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Tohle je song Golden Huntrix a za chvilku jeden idiot. American Idiot a Green Day. I dneska po 12. hodině uslyšíte vaše oblíbené srdcovky s Jirkou Pelnářem. A pozor, Jirka tady dneska nebude sám ve studiu, bude tady mít velmi vzácného hosta a tím bude zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Takže Kateřina Marie Tichá dneska po 12. hodině v našem éteru a trošku tuším, že si mimo jiné budou povídat o podzimní tour. Tak si rozhovor nenechte ujít. Jirka Pelnář a Kateřina Marie Tichá dneska po obědě.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
6: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tak to by byla i jedna romantika v našem éteru. 10 hodin 58 minut a míříme na silnice. Aktuálně u nás na jihu Čech bez vážných komplikací, bez vážných nehod. Dejte ale pozor, na D4 ve směru na Prahu jede tam společně s vámi nadměrný náklad. Tak ho opatrně oběďte, dejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V plánu jsou besedy nebo autorská čtení. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila statické zajištění silnice 2/230 u Bečova nad Teplou na Karlovarsku. Stavba stála přes 22 milionů korun. Řidiči už úsekem projedou bez dopravních omezení. Obavy týkající se umělé inteligence by měly být brány vážně. Nejedná se o fake news. Řekl to papež Lev XIV. V letadle, kterým se vracel z francouzských Met do Říma. Papež nicméně zároveň dodal, že nepropadá panice. Debata o rizicích spojených s AI v posledních měsících zintenzivnila. No a hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl.
10: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
0: Co se týče počasí, tak to nám dneska bude připomínat léto, takže kdo z vás sedí v kanceláři až do pěti, tak tomu možná bude trochu líto, že je venku tak hezky, ale třeba si trochu toho slunce užijete po cestě domů. Teplota dneska do 24.
7: Hit Radio Faktor.
0: No a budějovický motor dnes míří do Pardubic uloupit perníček a my budeme klukům držet palce na dálku. Teď pokračujeme, přichází David Guetta.

Skupina Slza, vlastně tak trochu budějovická kapela, protože zpěvák Petr Lexa pochází právě z jihočeské metropole. No a v Českých Budějovicích ještě na chvilku zůstaneme. Až dneska půjdete přes náměstí, možná si všimnete, že se kolem Samsona něco děje. Z kašny totiž zmizela voda a začala její pravidelná podzimní údržba. Mimochodem pro zajímavost, vypustilo se asi 250 kubíků vody. Zítra už se voda zase vrátí zpátky, ale kolem kašny budou další zhruba 3 týdny probíhat opravy dlažby. Mě by jenom zajímalo, co kuriozního pracovníci Čevaku uvnitř kašny najdou, protože co si pamatuju, tak v minulosti tam byly nejrůznější předměty, dokonce i jízdní kolo, ale to už je hodně dávno. Takže kašna se teď dává do pucu a my pro změnu oprášíme jeden úžasný legendární taneční hit. Tady jsou ATC a Around the World.

0: Jeho poznávacím znamením je mezerka mezi zubama. Kurt Nielsen a She's So High. Jestli rádi ochutnáváte a ještě radši objevujete, co dobrého umějí vařit ostatní, tak si zapište sobotu 3. října a Kovářov. Na tamní návsi se bude konat už 9. ročník jídlobraní. To je vlastně takové sousedské setkání, kde se potkává dobré jídlo, pití a hlavně skvělá atmosféra. K ochutnání bývá třeba krkonošské kyselo. Pozor, teď vám udělám chutě, jo? Dýňové speciality, škubánky, guláš, taky domácí sýry a tortíky, ale klidně taky sushi nebo indické curry. Tohle to všechno tam budete moci ochutnat. Celkem kolem 25 stánků, takže hlad si rozhodně přiveste. Tak co? Už se vám dělají chutě?
1: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus,
2: když se to má podařit. Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
3: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
8: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole
9: s celou partou
8: a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Rose a Bruno Mars a song, který pořád frčí. No ale vy se teď, mnozí z vás, se mnou vrátíte v čase, protože tohle bylo naše mládí. Mám to dodnes před očima. Pátek večer, typický kulturák někde na vesnici, parta kámošů, pivo v kelímku za pár korun, k tomu nějaká ta zelená a člověk vůbec neřešil, co bude zítra. Pak se to klasicky porovalo a jelo se domů. Většinou teda řídil ten, kdo toho nejméně vypil a v autě nás sedělo víc, než mělo. Taková byla doba. Tady je kapela, která v těch kulturácích často hrála a vlastně hraje dodnes, ale popravdě řečeno, už to nemá to správné kouzlo. Tady je song od Mňágy až Dorp, I cesta může být cíl. No a další legendární songy uslyšíte dneska večer po 18. hodině, kdy vám budeme hrát to nejlepší z uplynulých dekád. Tak určitě poslouchejte.

0: Madonna, Pet Shop Boys a nebo Guns N' Roses. Ti všichni s vámi budou už po 12. hodině v rámci srdcovek, ale pozor, těšte se i na Kateřinu Marii Tichou. Ta dokonce dorazí osobně a bude si s kolegou Jirkou Plnářem povídat třeba o podzimní tour. Tak zůstaňte u rádia, zůstaňte s námi, s Hitrádiem Faktor a já se na vás budu těšit zase zítra a to už bude středa. To nám to krásně utíká, co?
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet,
1: klikni dvakrát.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Když máte chuť.
5: A jen co rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, originálního.
4: Tak zajděte do IGI, do Bagueterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz. Nebo přes Foodoru, Bagueterie Boulevard.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
9: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
10: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
11: Lentilky, čokoládu, jahodek, mňam!
10: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
9: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
8: Jopi, Jopi, Jopi.
12: S mým hlasem mi pomohla AI.
13: Puf, puf, mňau.
12: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, na trase z Budějce do Týna u elektrárny jste hlásili černého kodiaka, tak opatrně s tím plynem, ať v pořádku dojedete tam, kam potřebujete. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
8: Jupi!
7: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
8: Rozložte nové možnosti.
7: Když mobily,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí šéfka italské vlády Giorgia Meloni. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou společně řešit budoucí unijní víceleté finanční rámce a také otázky evropské bezpečnosti. Policisté, hasiči, celníci i příslušníci vězeňské služby se dnes dozví plán postupného zvyšování platů. Představí ho ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle jeho dřívějších slov vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Malé a střední nemocnice trápí odliv lékařů do velkých nemocnic. Upozorňují na to odborníci s tím, že nemohou své doktory v některých oborech vychovávat a vzdělávat. Pokračuje ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
12: V některých oborech je třeba významně rozšířit možnosti postgraduálního vzdělávání mladých lékařů tak, aby část, říkám podstatnou část svého popromočního vzdělání absolvovali právě v těchto nemocnicích. Do jisté míry a v některých oborech se to už trochu daří.
11: A teď se ještě podíváme k nám.
2: Budějovičtí policisté mají za sebou zásah jako z akční komedie. Před prodlouženým víkendem naháněli 100-kilového zápasníka, který lidem vyhrožoval baseballovou pálkou. Před hlídkou utekl do potoka, odmítal ven a házel po ní kameny. Nakonec ho za pomoci slzného plynu vytáhli a noc strávil na záchytce.
13: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
2: Počasí na dnešní odpoledne žádné překvapení nechystá, vydrží s námi azuro a teploměry se zastaví na 24 stupních.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je to tady, pravé poledne, po státním svátku, po prodlouženém víkendu vás vítám zpátky při poslechu Srdcovek na Hit Rádiu. Máme před sebou dalších 5 fantastických hitů a zároveň ten 6. na vaše přání. Dnešní výběr bude velmi, velmi specifický. Bude to zajímavá směsice a některé z nich z těch srdcovek, který pro vás mám, budete mít také spojené s filmem. Jako například hned srdcovka s číslem 1, rok 2002, Dnes neumírej, tedy Die Another Day, Madonna a pochopitelně James Bond. Bond, ještě kterého hrál Pierce Brosnan. Kdo bude hrát nejnovějšího Bonda, tak to se stále neví, ale už je snad jenom trojice finalistů. Mimochodem není tam Henry Cavill, který hrál Zaklínače. Smutný. Tak teď, Pierce Brosnan a Madonna na Hit Radio.

0: nový James Bond, když to nebude Henry Cavill? To je otázka, kterou si pokládá stále čím dál tím více lidí. Tvůrci pořád mlží, ale prý už mají ve finále pouze 3 adepty na nejnovějšího Jamese Bonda. Tohle je tedy rok 2002, srdcovka s číslem 1 a Bondovka Dnes neumírej.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 7 minut, ještě jednou vám přeju nádherné pondělí. Já vím, že je úterý, ale je první pracovní den v tomto týdnu, takže je to takové jako malé pondělí, ale teda rozhodně jako příjemnější. Co? Kdybychom měli všechny úterky jako první pracovní den, jako takové malé pondělí, ten svět by byl mnohem veselější. No jo, ale nebudeme brečet, don't cry, doslova do písmene. To je srdcovka s číslem 2, kterou tady pro vás mám připravenou od Guns N' Roses. Je to rok 1991 a mě by zajímalo, v roce 1991, když se teďko vrátíte k sobě domů, jak vypadala sedačka u vás v kuchyni? Vzpomenete si? Vybavíte si ji? Byla to taková ta dřevěná, co měla červený sedátko, červený opirátko. Dalo se zvednout uvnitř uložný prostor, kde většinou byly nějaký tašky, igelitky, sáčky na svačinu a tak podobně. Je to ta samá sedačka, kterou já jsem našel na fotce a dal jsem jí do storíčka? Podívejte se, to by mě strašně zajímalo. U mě na Instagramu Jirka Plnář ve storíčku malá vzpomínka a výlet do 90. let. Schválně, jestli přesně tuhle sedačku jste měli taky, docela by mě zajímalo, kolik z nás si ji vybaví. Teď tedy rok 1991, srdcovka Don't Cry. Mimochodem, tenhle song naspívali dvakrát, pokaždý s jinýma slovama. Proč? Tak to netuším.

Další nádherný, možná už téměř zapomenutý hit od Pet Shop Boys, ale rozhodně srdcovka. Pro dnešní den už třetí. Je to možné, jak to letí. 12 hodin 16 minut, Babí léto si užíváte na Hit Rádiu i s Jirkou Pelnářem a před námi

akorát že hnědou a vlastně máme ještě dneska na půdě. Monča, přesně takovou sedačku jsme měli v kuchyni, byl to svatební dárek od tchyně, byla k nezaplacení. Když byly děti malé, vzal jsem mokrý hadr, otřela se a zase byla čistá. A těch věcí, co bylo uvnitř. Zdraví všechny, Monika. Tomáš píše, tak teď jsi mě vrátil opravdu k nám do dětství, tedy kecám. Teď se mě opravdu vrátil do dětství k nám domů, to správně. Pamatuju si, já jsem seděl vždycky napravo a táta na té dlouhé straně. Tak u nás to vlastně bylo úplně stejně. Tak jak je to Elko, tak táta seděl pod oknem na té pravý dlouhé straně, já jsem seděl u zdi na té krátký, no a máma se sejdou, tak ty byly na židli, že jo? Ha! Jsme tomu vládli tenkrát doma. Je krásný, jak taková blbost, jako obyčejná sedačka vám dokáže vrátit ty nejkrásnější vzpomínky i třeba ke štědrovečernímu stolu. A nebo jenom, když sedíte, brečíte a rodiče na vás hřvou, že nepůjdete ven, dokud ten oběd nesníte. To je nádhera. Stejně krásný jako tenhle hit z roku 95, což je mimochodem cover verze ze 60. let. Annie Lennox na Hit Rádiu.

0: tedy Karolína Lhářka. Posloucháte Hit Radio, tohle byla pátá srdcovka, za chviličku ta na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: No a naše srdcovka tak je lavice z kuchyně. Ano, já celou dobu říkal sedačka a pořád jsem si říkal, to není ono, chybí mi to správné slovo, takže děkuju, kdo jste mi psali, že to je lavice a že jste ji měli doma taky. Schovávali se do ní igelitky, noviny pod morčata a křečky a nevěřili byste, kolik sourozenců se do ní schovalo alespoň jednou před čertem na Mikuláše. To jsou nádherný příběhy, které mi posíláte na WhatsApp, taky na Instagram. Kdybyste chtěli vědět, o jaké lavici se bavíme, tak je to lavice z 90. Já tady mám dokonce i několik fotek, co jste mi poslali, že ji máte ještě dneska, tak to je jako strop. Já si myslím, že tohle je lavice, která nás reálně přežije. Ta je prostě jako nesmrtelná, protože ta vydržela takových věcí a třeba myslím si, že naši mají pořád ještě jako na chalupě a to prostě nikdy se nemusela opravovat. Dneska tak si koupíte nějaký nábytek a za 2 roky tak jako konec, že jo? To, už vám to nikdo nevezme, rozbije se to přesně po uplynuté době na reklamaci. Asi takhle bych to viděl. Takže můžete se podívat, mám to u sebe na Instagramu ve storíčku, napište mi k tomu i vaše vzpomínky a rovnou přihoďte další hudební srdcovku, kterou byste chtěli slyšet, protože za chvíli si dáme srdcovku jenom na vaše přání.
1: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu Mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
6: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
5: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
6: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
5: Teprve začátek.
7: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
8: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
11: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
10: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
11: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
10: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
11: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když vidíš první padající list.

Farná s hitem Neříkej, co má se stát. Je 12 hodin 35 minut. Já vám řeknu, co má se stát a co se taky stane. Dáme si teď srdcovku na vaše přání. Ale upřímně nevím, co se stalo, jestli jste se nějak jako domluvili, protože já tady mám strašně moc zpráv, abych něco vybral já. Proč? Moc děkuju. Teda já pro vás ty srdcovky vybírám, už 5 jsem jich udělal. Tohle je na vaše přání, ale to je třeba hezký tady. Jana píše, ahoj Jiříku, dneska je prý celosvětový den srdce, což k srdcovkám nádherně sedí. Tak mě napadlo, protože ty jsi srdce tohohle krásného pořadu, že by si si zasloužil zahrát tvoji srdcovku, kterou máš rád. Přeji hezký den. To je tak strašně krásný a tak strašně nesobecký. Až jako vzácný, to se dneska nehodí, to se nedělá teď jako v roce 26. To opatrně. Ne, to moc děkuju. Další zpráva tady. Ahoj Jiří, děkuju za vzpomínku. Ta lavice mě vrátila zpátky k mé rodině do dětství. Díky tobě jsem si dnes vzpomněla zase na moji maminku. Zdraví Zdeňka. Závorka je krásně, zahraj si, co chceš. Taky super. Další zpráva. Zbožňuju tohle počasí, je podzim, babí léto. Máš nějakou srdcovku, která by vystěhovala tohle počasí? Zdraví Lucie. No tak asi mi teda jako nedáváte na výběr, tak já si nedám teda tu moji úplně jako oblíbenou srdcovku, aby to nebylo až tak moc obecký. Ale baví mě tady od Lucky vybrat píseň, která by mohla definovat to krásný počasí, který máme venku takhle na ten podzim. Tak jo, tak jestli něco teď, co mě napadá, dejte mi chviličku, 3 vteřiny, 2, 1... Tohle si myslím, že by bylo super. Tohle si myslím, že vám zvedne dneska náladu a že se normálně otevřete okno do kořán. Tohle je srdcovka ode mě na přání pro vás.

nejhezčích zpráv, kterou jsem tady kdy dostal. To miluju, to chci, co to je. Tak tohle je prosím rok 1980, Daryl Hall a John Oates. You make my dreams come true. Srdcovka ode mě pro vás, abyste ten podzim měli co nejpříjemnější. No a dáme si další hity. Za chviličku Taylor Swift, teď taky Imagine Dragons. Hezký.

0: Imagine Dragons na Hit Radio chviličku před 1:15. Já tady pomalu, ale jestli začínám uklízet studio, jo? Prach máme utřenej, to je v pohodě, ale něco tady musím porovnat, protože v 1 hodinu tady přivítám pro dnešní den mého vzácného hosta Kateřina Marie Tichá. Naše oblíbená zpěvačka, která na začátku října vyráží na podzimní tour a vrací se zpátky do klubů. A přesně o tom my si budeme povídat. Do jakých klubů vyrazí, proč se vrací zpátky do toho intimního prostoru, zároveň jak bude vypadat scéna, jestli každý koncert bude stejný. Mám tady i připravenou otázku od našich kolegyň, což je moc hezký. Mám tady napsáno Jiříku, prosím, zeptej se jí, co si mám vzít na sebe, když půjdu na koncert. To je hezký, že se neptají, co ona bude mít na sobě, ale co vy si máte vzít na sebe, když půjdete na koncert. Tak zajímavý. I na to se určitě zeptám. Dneska tedy Kateřina Marie Tichá ve 13 hodin tady na Hit Radio. No a do 13. zitu ještě Shakira a Burna Boy, The Calling a nebude chybět ani Lady Gaga.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
16: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz. Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
17: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já si teda myslím a doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
3: Já nevím, protože... jak teď, ale když si rozhodni.
2: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, kteří nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou a on to je celá smutný příběh. Jo?
3: No.
2: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se takhle odevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme pohřeb, jsme dali do popelnice a on najednou, hop!
3: Tak to
2: šli! Hej, tak jsem tady! Já jsem si dělal prču!
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Daj, Shakira a Burna Boy, daj, dobrý název, to asi dělali, kde, na finančáku, ne? Davaj. 12.57, my máme pro vás připravené nejnovější zprávy, Lucie už je s námi ve studiu, za chviličku ji pustíme ke slovu, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech ode dneška, pozor, v Táboře kvůli opravě je omezená Stránského ulice mezi křižovatkami Sesový a Zavadilskou. Směrem od Čekanic projedeme, opačným směrem vede objížďka přes Hlinici. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od dobrépneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. dobrépneu.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Alkohol a drogy jsou v tuzemské tržní síti dětem a mladistvým stále snadno dostupné. V létě kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily pravidla, nejčastěji při podávání alkoholu mladistvím. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
4: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvým podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
3: Do kontrolní akce Adam, tedy alkohol, drogy a mládež, se inspekce zapojila společně s policisty, celníky a hygieniky. S nástupem topné sezony rostou prodeje kamen, radiátorů a konvektorů. Ukázal to průzkum mezi prodejci. Zákazníci letos poptávají především možnost propojení s chytrými technologiemi a ovládání na dálku. Jedna z učitelek, kterou ráno na základní škole nedaleko slovenské Čatce napadl ostrým předmětem žák 8. třídy, zraněním podlehla. A zraněna byla také jedna dívka a ještě další učitelka. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Na místo se sjíždějí slovenští ministři. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Prodloužený víkend přilákala do Českého Krumlova davy lidí. Čtyřdenní svatováclavské slavnosti si nenechalo ujít na 10 000 návštěvníků. Nechyběly tu koncerty, folklor, řemeslný jarmarky, prohlídky běžně nepřístupného podzemí. Program zakončila tradiční podsta svatému Václavovi.
6: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
5: Jdeme na počasí, dneska odpoledne žádná změna, čeká nás skoro jasno bez mraků a bez deště. S teplotami okolo 24 stupňů.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Jedna hodina odpoledne, doufám, že máte dobrou náladu a pokud ne, tak posloucháte správné rádio, konkrétně Hit Radio, protože my vám náladu dnes zvedneme a mluvím v množném čísle, protože se mnou ve studiu už je můj dnešní vzácný host, na kterého jsem se strašně těšil a je to definice babího léta, to je prostě sluníčko s tím úsměvem. Kateřina Marie Tichá, Kati, ahoj.
9: Ahoj.
8: Jaké ty máš plány na říjen?
9: Já mám teďka v plánu vyjet na turné s kapelou a budeme teďka hned už příští pondělí vlastně a úterý začínat v Praze v Lucerna Music Baru. A do té doby ještě musíme trošičku poskoušet a pak celý říjen vlastně pojedeme tu turné a mezi tím v mezičase budeme dělat na písničkách na novou desku. Takže úplně totálně pracovní, hudební říjen, přesně jak to miluju.
8: Nádhera a přesně o tom si my dneska budeme povídat. Pokud máte jakékoliv dotazy, pište je na WhatsApp Hit Radia 777 937 777.

0: Na Hit Radio Super High ve 13 hodin a 7 minut posloucháte dnešní úterní odpoledne, které je pro nás tak trošku jako pondělí, první pracovní den, a já jsem strašně rád, že si ve svůj velmi nabitý čas taky našla chvilku Kateřina Marie Tichá, aby přišla sem za mnou do studia. Ještě jednou oficiálně tedy krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Před tebou je velmi pracovní říjen. Máš před sebou podzimní turné, kdy se vracíte zpátky do klubu. Proč? Proč zpátky do klubu, když máš za sebou vlastně je to skoro rok O2 Univerzum?
1: No, protože za prvý je to úplně jako jiný v těch klubech, než na tom velikým jednom koncertě. Mm-hmm. Člověk si může dovolit těch koncertů udělat prostě 15 a ne jeden, takže si zahraje 15krát a ne jednou, a to je lepší vždycky. A říkali jsme si, že chceme přijet prostě po celé republice za lidma, že zase oni přijeli za náma do Univerza, tak zase teďka my přijedeme za nima. No a příští rok, tam se uvidí, co bude. Tam je takový jedno velký otazníkový, prostě jedna taková velká otazníková událost, která se možná uděje, možná ne, ale uvidíme, jestli budeme dál v klubičkách, anebo jestli třeba zkusíme něco ještě větší.
0: Já mám teďko úplně husí kůži, protože vím, že O2 Univerzum jsme oficiálně poprvé ohlašovali tady, v tomhle studiu Hit Radia. A teď mám jako nutkání s tebe vytáhnout víc k tomu otazníčku, ale...
1: Ne, ještě ne. Necháme otazníček ještě otazníčkem.
0: Dobře, bude to v Česku? Bude to v Česku.
1: No, okay,
0: tak aspoň něco víme. Ha! Teď víte jako první, že bude velký otazník v Česku. OK, každopádně, jak jste vybírali kluby? Protože vyprodala si O2 Univerzum a teď budeš hrát v Zábřehu.
1: No, tak...
0: Kulturáku.
1: Kulturáku. No, ono, jako to určitě jako víš, nebo ví se to tak obecně, že ty těch velikých prostor tady u nás, kde se dá hrát, jako zase tolik není. Takže prostě my vždycky najdeme nějaký, kde už jsme hráli, kde to bylo fajn, kde byli fajn pořadatelé, kde přišli super lidi. No a tam se prostě rádi vrátíme. A vzhledem k tomu, že třeba já těch zkušeností s těma místama mám jako... A to říkám čistě jako fakticky požehnaně, protože jsem jezdila s tím Jelenem.
0: Jasně.
1: A to jsme v každém tom kulturáku byli už prostě 9krát. Tak jako vím už, kde se dobře hraje, tak se tam ráda vracím.
0: Je pravda, že když jsi na pódiu v kulturáku, tak vlastně slyšíš i úplně zadní řadu, o čem si tam jako povídají v průběhu, co hrajete?
1: Jako zadní řadu slyšet, o čem si povídají, je super. Horší je, když slyšíš ten bar.
0: To
1: je...
0: Jasně.
1: Do takových kulturáků se vracíme trochu míň, protože jako to je v pořádku, že se lidi baví, akorát, že když se baví u úplně nejintimnější písničky do ticha, tak je to prostě někdy těžký. No.
0: Chápu. Zelenou!
1: No, přesně.
0: A ty tam máš ty emoce.
1: Kdybych se mohla narodit znova.
0: Ale je to zase jako kouzlo, které vlastně jako to O2 Univerzum potom nemá, že jo?
1: No, tak oni to, každý to místo má něco extrémně nádherného v sobě a je strašně jako hezký, že máme takovou jako svobodu, že to můžeme střídat.
0: Ty se tím trošičku vlastně jako vracíš i maličko na začátek a teď si říkám, když dáváš dohromady playlist nebo setlist písniček, který budeš zpívat, tak budeš dávat i něco třeba úplně z těch jako úplně začátků?
1: To je hezký, že se ptáš, protože zrovna teďka na soustředění chceme se vrátit právě k některým jako starším písničkám. Jak chystáme i tu novou desku, tak až bude ta nová deska a pojedou se ty koncerty k ní, tak já plánuju ten playlist úplně celý jako překopat a nějak do něj jako zařadit třeba i ty úplně nejstarší písničky, prostě, které jsou staré třeba 15 let. Jako netvrdím, že tam třeba bude celá ta písnička, ale třeba aspoň jako kousíček, protože jak člověk má občas k těm starým svým věcem jako despekt, tak mě se to úplně nějak proměnilo a přijde mi to vlastně hrozně jako hezký se k tomu vrátit, protože to je to, jako s čím jsem poprvé jako šla do světa a je to prostě je to takový romantický. No,
0: jaká byla první písnička, kterou jsi napsala a nahrála?
1: To byla písnička, co se jmenovala Vzpomínej.
0: My jsme tady na Hit Radio, což je pro mě nejlepší rádio v celém Česku a my tady umíme zázraky. A já tady Vzpomínej mám. Kdy jsi ji slyšela naposledy?
1: Ty jo, no to ani ne, to ti nedokážu říct, jako já nevím, já asi třeba před 5 lety někde náhodou, nebo jo, víš kde? V Penny Marketu ji hrajou. Když jdeš nakupovat.
0: Jo, ale to je pro nás, pro nás, pro chlapy. My si nikdy nedokážeme vzpomenout, co máme koupit, co nám říká naše paní. Tak jo, tak dáme si ji. Kateřina Marie Tichá, vzpomínej, že to pár let zpátky.

0: Na Hit Rádiu Vzpomínej a Kateřina Marie Tichá, píseň, kterou napsala v nějakých 14-15 letech, něco takového, pak se vydala, to bylo v 17, v 18?
1: 17, něco takového.
0: Neuvěřitelný. Prostě pár let zpátky. Vzpomínej, tady když jsi slyšela teď momentálně sebe, tenkrát, co všechno se změnilo za tu dobu u tebe?
1: Já mám pocit, že jsem úplně jako jiný člověk od té doby, protože se změnilo jako úplně všechno. Mm-hmm. Jediný, co se nezměnilo, je, že jsem pořád stejně jako šťastná, že to můžu dělat, tu práci a psát tu muziku a psát ty písničky, to je furt stejný.
0: Vy pracujete na nový desce. Na podzim píše se lépe než v létě?
1: Rozhodně.
0: Jo.
1: Jako pro mě je prostě říjen a listopad jsou pro mě takový extrémně jako romantický období. Mně vlastně přijdou nejromantičtější z celého roku. A vždycky, když jsem se zamilovala, tak to bylo v říjnu nebo v listopadu. Vždycky, v životě, jako úplně po každý. Takže kromě samozřejmě takových těch letních lásek.
0: A tak to je letní láska.
1: To se nepočítá, přesně, to se nepočítá.
0: Letní láska musí skončit ideálně jako přesně, začátkem září, aby to byla
1: tak,
0: letní láska.
1: Přesně, a aby právě v září je pak trošku jako času se z toho probrat. A v říjnu je to úplně ideální se zamilovat. Takže já prostě na podzim píšu strašně ráda, protože mi to všechno přijde fakt takový jako sentimentálně nostalgický, prostě teďka začne být to šero, začnou padat ty listy, všechno je nádherně barevný, prostě miluju to.
0: Jaké tedy bude podzimní turné? Bude také v duchu Melancholie? Protože kdo jste si nás naladil právě teď, ta Kateřina Marie Tichá je tady dnes na Hit Rádiu právě kvůli tomu, že na začátku října začíná jezdit podzimní tour.
1: No tak. Ono právě tam tu Melancholii já si odbydu venku na té procházce v tom parku a potom večer se chci bavit, takže to bude spíš zábava, bych řekla, než Melancholie, ten říjen a listopad večerní v rámci turné.
0: Já tady mám hrozně hezký dotaz od jedné z našich posluchaček a zároveň i od našich kolegyň. A to je oblečení. Ale pozor, co si mají oni vzít na

0: tam prostě jako jo, užiješ si, je to super, ale stojíš tam ty záda, pane bože, už prostě nám není jako 20 všem, že jo, někomu jo, ale někomu vůbec, takže já to strašně cením, takže ať se každý oblíkne jak chce, hlavně ať si to co nejvíc jako zpříjemní.
1: Když se teď budeme bavit přímo konkrétně o daném koncertě v rámci toho turné, chystáš pro nás nějaké překvapení?
0: V rámci turné? Mm-hmm. No, budeme trošičku jako poměňovat ten playlist, vracet se právě k nějakým starším songům a kromě toho taky budeme hrát nějaký nový, úplně nový písničky z té připravované desky.
1: Ó, pozor, to znamená, že fanoušci a faninky na koncertech, na turné budou úplně první, kdo to uslyší.
0: Je to tak.
1: Tak to je neuvěřitelný. Na WhatsAppu 777-937-777 mám krásnou zprávu, kde se píše: Kačenko, zbožňuji vás, máte nádherný hlas. Budete taky zpívat Plamen?
0: Tak jasně, že jo. No, tak jasně.
1: A tak možná. A co když si ho dáme i teď?
0: Jasně.
1: Pojďme. Kateřina Marie Tichá, host Hit Rádia, dnes ve 13 hodin na 19 minut a velmi oblíbená píseň Plamen.

0: Už brzy budete moct slyšet i tento hit živě na jednom z podzimních koncertů Kateřiny Marie Tiché, která přijala dnes pozvání do studia Hitrádia. Plamen, jasně víme, zazní. To stoprocentně. Když se bavíme o turné, tak je tam i spousta takových jako věcí mimo, a to jsou fotky na sociální sítě, že jo, videa, zdravice a tak podobně. A já jsem slyšel, že ty máš aplikaci, která ti zakazuje jiný aplikace. Tak jak tohle jde teďko dohromady?
1: Já mám takovou aplikaci a pak mám ještě takovou holku, která se mi stará o ty aplikace, co já mám zakázaný. takže ona natáčí ty pozvánky s náma a pomáhá mi prostě jako zařizovat tyhle ty věci, které třeba já jima jakoby nechci úplně trávit čas. Třeba se mi stará o TikTok a tak.

0: jasně, jasně. Já mám doma taky holku a to je moje aplikace, která mi zakazuje jiný aplikace, ale to asi není. To asi, to je
1: ale
0: jiný
1: za
0: případ.
1: To nemusíš platit aspoň, ne? Já jsem si to musela zaplatit, tu aplikaci.
0: Kolik času jsi trávila předtím a kolik času trávíš teď na sociálních sítích a proč se to vlastně jako snažíš nějakým způsobem omezit?
1: Já jsem se totiž přistihla někdy v nějakém jako čase před létem nebo tak, že po tom mobilu šahám úplně pokaždý, když jako mám volnou chvíli, že jdu přesně z místa na místo, z rozhovoru na rozhovor a najednou scrolluju prostě. A dívám se, a to není tak, že by se člověk podíval na 3 videa a vypnul to. Tam je fakt nějaký v tom mozku jako nutkání koukat a najednou uběhne třeba hodina. A ty do toho koukáš a prostě ten čas ti nikdo nevrátí a když to uděláš 10krát denně, a nebo prostě nevím, 20-30krát za týden, tak najednou ztratíš tak strašně moc životního času a hlavně mě z toho bylo hrozně smutno, mě to jakoby uvádělo do takových divných jako pocitů, furt jsem si připadala, že nedělám dost, že nejsem dost, že prostě žiju úplně jako nějaký strašlivě jako nudný život oproti tomu všemu, co se jako děje na tom Instagramu těch lidí. A jasně, že logicky vím, že je to blbost, ale přesvědč ten mozek, když do toho čumíš prostě 2 hodiny denně. Takže jsem si řekla, že prostě to nemůžu přece jako si dobrovolně dělat, že to je, jak kdybych byla závislá jako na čemkoliv jiným. Takže jsem se snažila najít nějakou cestu, jak to trochu omezit. No.
0: Tohle je hrozně hezký, protože já mám teď maličko deja vu. Minulý týden tady byla na rozhovoru zpěvačka Leny a ta říkala, že ta má dokonce pouze 20 minut denně. Že jako fakt jako striktně 20 minut.
1: To je úplně super. Jo.
0: Ale jinak jako souhlasím na tom Instagramu, tam člověk jako občas vidí věci. Já si říkám, měl by někdo udělat Outstagram, aby jsme se jako cítili v pohodě taky
1: přesně,
0: někdy.
1: Přesně. To máš pocit, že nemůžeš vyjít ani ven, aniž bys byl perfektní a přitom o tom to vůbec není.
0: Co ale bude perfektní a my tomu věříme, tak to budou koncerty v rámci tvého podzimního turné. A jaká bude deska? Jak to vypadá s deskou?
1: A deska, já jsem třeba včera cestou na koncert, jsem poslouchala všechny ty písničky, což už máme jako přichystaný. S takovým odstupem, že jsem byla na dovče, takže tam jsem si dala úplně od toho klid a slyšela jsem to poprvé po dlouhý době a mám z toho strašnou radost, protože ty písničky jsou pro mě takový jako světlo. A ty, jako já mám ráda ty svoje desky, předtím miluju ty písničky, co jsem jako vypustila do světa, do téhle doby, ale oni nějakým způsobem vždycky reflektují ten jako můj život, těch ty poslední uplynulý roky. A tahle ta deska mám pocit, že reflektuje ty poslední roky, které byly jako překrásný a myslím si, že to tam je hrozně vidět a že tam jsou jako vlastně hrozně pozitivní a takový jako světlý, prostě nevím, jak to popsat líp, prostě je tam, je v ní taková radost v té desce. Větší než dřív.
0: To je krásný. A čím to?
1: No, je to, jak říkám, no, je to tím životem prostě. Prostě ten život je fajn, no, zaklepu, ale ten život je prostě hezký a jako odráží se to v tom mém psaní, no.
0: Nemáte v plánu na podzimním turné natáčet i videoklip?
1: Na podzimním turné jakoby vlastně nemáme, ale tyjo, proč ne, že? Že bychom tu nějakou novou písničku tam, to je dobrý nápad.
0: Přímo s těma lidma
1: no,
0: teda.
1: To je dobrý nápad, to ještě zkusím se zeptat, jestli s tím půjde něco podniknout.
0: A tím se dostáváme k té otázce z minulého vstupu, co si máte vzít na sebe, vemte si něco, aby vám to slušelo, nikdy nevíte, kdy si můžete objevit ve videoklipu.
1: Přesně.
0: Prosím tě, pro tebe, teď v rychlosti. Taková malá rychlopalba, jo? Burčák nebo svařák?
1: Svařák.
0: Dýňová polévka nebo guláš?
1: Dýňová polévka.
0: Dobře, deka a seriál nebo les a déšť?
1: Les a déšť.
0: Klub nebo hala?
1: Promiň, kluk nebo hala? Jo, klub nebo hala.
0: Se blížíte říjen, viď?
1: Je to tak. Je to klub a hala, ale na střídačku.
0: Dobře, úplně na závěr, vinyl anebo Spotify?
1: Tyjo, teď zrovna Spotify, protože cestuju hrozně, ten vinyl nejde vzít do kabelky.
0: Krásná odpověď. My máme připravenou poslední píseň, což je píseň Kateřiny Marie Tiché, Byt 66. Byt 66, už o něm bylo řečeno spoustu věcí. Každopádně, je něco, co si ještě nikdy nikomu neřekla o bytě 66 a dneska to může říct tady u nás na Hitrádiu?
1: To je tolik. Ale nevím.
0: Tak to už není tak výjimečný. Nevadí, no tak...
1: Jako, nevím, tak já nevím. Asi ne. Asi není. Možná tak jako, že je to, že jsem měla strašně moc jako zábavných situací se sousedama a teď, jak se zeptal, tak se mi vybavilo, jak jsem bouchala koštětem do stropu, aby paní sousedka přestala mlátit a dupat, abych mohla nahrávat písničky do mikrofonu, protože to dupání bylo slyšet. A nakonec to dopadlo tak, že jsem paní sousedce nesla domácí zavařeniny a nasušený čajíčky a šla jsem jí prosit, aby konečně přestala dupat, že potřebuji nahrávat ty písničky a psát.
0: To je krásný, teď jsme na chviličku byli i v bytě číslo 67. Tak, nádhera. My jsme dneska v srdcovkách, tak jsme řešili vzpomínku na 90. léta a já tady mám na Instagramu ve storíčku fotku lavice z kuchyně. Mm-hmm. Bytě 66, byla takováhle lavice?
1: Naštěstí ne.
0: A pamatuji si takovouhle lavici?
1: Pamatuju si, měl jí můj první kluk doma.
0: Krásný.
1: Seděla jsem na ní a jedla jsem porkovou polívku, pamatuju si to do dneška.
0: Kačí, já strašně moc děkuju za to, že jsi přišla sem na Hit Radio dneska, aby jsme si mohli povídat o tvém podzimním turné. Tak úplně na závěr, kdy se prodávají lístky, kolik máme zastávek a kam se opravdu vyplatí přijet?
1: Tyjo, těch zastávek je spoustu, ale nejbližší jsou teďka v Praze. Jedna už je vyprodaná 5. října teďka. 6. si myslím, že tam ještě pár míst je v Lucerna Music Baru. A všechny ostatní termíny Brno, Ostrava, prostě Hradec Králové, Liberec, Olomouc a tak dál jsou u mě na stránkách Kateřina Marie Tichá nebo na Instagramu, nebo i na Facebooku a třeba na těch stránkách, který máme mimochodem úplně krásně nově udělaný, tak tam jsou i odkazy, kde se dají ještě koupit stupenky, kde už je vyprodáno, kde ne.
0: Kdybyste chtěli zažít pak ještě opravdu jakože vyloženě předvánoční nádherný koncert, tak ten úplně poslední je 20. prosince a bude v Krnově.
1: Krnově to je naše taková zastávka tradiční, bych řekla. Minule jsme ji vynechali kvůli jako univerzu, ale jinak tam jezdíme a to je vždycky opravdu tam jenom je vánoční stromeček na pódiu. Jakože je to fakt romantika. Takže kdybyste byli z tamních krajů, tak určitě doražte.
0: Kateřina Marie Tichá byla dnes hostem Hit Rádia a my si dáme na závěr Byt 66. Děkuju za návštěvu.
1: Já moc děkuju za pozvání. Mažu stopy.

0: Užijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
5: Freshness. Our focus.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: It's my life. Bon Jovi na Hitrádiu ve 2:45. S váma Jirka Pelnář. Všechno se zdražuje, to víme, prostě pořád máme důvody, na co si stěžovat. A je to opravdu drahý. A je to drahý evidentně hodně i jako v potravinách. Jo. Ale pořád může být hůř, protože třeba v New Yorku teď jedna pekárna začala prodávat obyčejný chleba za na naše zhruba 1300 korun. Necelých 1300, jo, $60. To hlavní lákadlo je, že to je prostě prý jako skutečně jenom žitný kváskový chléb, ve kterém není nic jiného než voda, mouka, sůl a čas. Váží zhruba 1,5 kilogramu a není v tom vlastně jako nic. Já myslím, že třeba nějaký jako zlato, že jo, že bude nahoře, nebo uvnitř nějaký cihličky, nebo v mouce, že bude něco. Ne, je to prostě čistě prý jenom kvalitní kus chleba. Za 1300. A mimochodem pozor, stojí se tam fronty. No jo, to je prostě Amerika. To je Amerika. U nás dát chleba za 1300, tak máte vymlácený okna.
1: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro Popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
5: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
6: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
7: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
8: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
7: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
6: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
5: Jopi, Jopi, Jopi.
9: Jsem hrdina, jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Jindřichově Hradci. Jednu neoznačenou hlídku jste 10 minut zpátky volali ze zastávky sídliště Vajgar, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslanci se schází k jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, ANO, SPD a motoristů. Schůzi opozice zdůvodňuje výši navrhovaného schodku státního rozpočtu. ODS hlasování spojuje také s nadcházejícími volbami, řekl její předseda Martin Kupka.
11: Chceme vyzvat všechny voliče, aby vystavili v těch následujících volbách Andreji Babišovi jasné vysvědčení. Aby také ukázali, že s tímhle stylem neodpovědného vládnutí zadlužování České republiky nesouhlasí.
10: Na schůzi opozice plánuje kritizovat také údajný střet premiéra Babiše a útoky vlády na soudy, média a neziskový sektor. Zemřela zakladatelka a ředitelka centra Locika Petra Venčová. Bylo jí 52 let. Organizaci, která se specializuje na pomoc dětským obětem násilí v rodině, založila před 10 lety. Venčová usilovala o změny v systému péče o ohrožené dítě. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Zítra hostí v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast na listopadové baráži. Teď ještě pohled k nám.
0: 18 klientů s těžkým postižením získalo v Českých Budějovicích nový domov. Centrum Bazalka otevřelo v novém vrátě zařízení se zvláštním režimem pro klienty od 10 do 50 let. Dosavadní kapacity už nestačily, nové zázemí má zároveň výrazně ulevit jejich rodinám.
12: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
0: Končím počasím, dneska odpoledne naměříme i 24 a přeháněk se bát nemusíme a že do večera vydrží skoro jasno.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, venku pořád svítí sluníčko. Tohle je babí léto, jak se sluší a patří, je to krásný, jenom tak někam ještě vyrazit a dát si něco dobrýho k jídlu, nějaký dezertíček, pokud vám na to zbývají peníze. Je možná občas ve věci neříct doma, kolik vyděláváte. Ostatně o tom si budeme povídat už za chviličku.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže opět tady mám prostor jenom a jenom pro vás, aby i vy jste se mohli vyjádřit tady přes Ether Hit Radio. A to tentokrát na téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí tají před partnerem své příjmy. Polovina lidí v Česku. Co vy na to? Je to možný? Je to reálné číslo? A opravdu je to tak velké číslo? Nebo je to možná ještě málo? Ví vaše polovička, kolik přesně vyděláváte? Ukazujete doma výplatní pásku? Nebo neví přesnou částku, ale třeba jenom jakože cca od tolika do tolika? A proč v případě, že to tajíte? Je, nebo v čem je ten důvod? Proč to vlastně jako tajíte? Dejte vědět na 777-937-777 a nebo klidně si můžete jenom tipnout, proč to lidi dělají. Zajímá mě váš názor, co si o tom myslíte, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí v Česku tají před partnerem své příjmy.

0: DJ Avicii na Hit Radio ve čtvrt na tři odpoledne. Za chviličku Artemas, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady máme horké téma, a to, že
1: vědci
0: tvrdí, že až polovina lidí tají před partnerem své příjmy. Jako první přišla zpráva od Taničky, která píše: chcete mi říct, že můj frér mi za to je prachy? Dobře, ano, takhle, můžete klidně psát anonymně, jo, na 777-937-777. Co vy si o to myslíte? Čau, já jsem zaměstnaný, takže je to těžší utajit. Partnerka ví, kolik jsem vydělával před 5 lety, od té doby jsem dostal trochu přidáno, ale upřímně nepřiznal jsem to. Nechávám si tak pár drobných pro sebe, abych občas vsadil sportku, koupil si sem tam nějakou blbost a nemusel se doma obhajovat, ale také jí občas něčím udělal radost. Jinak máme peníze dohromady jako rodina. Dobrý, další zpráva. Hele, my s manželkou o tom navzájem víme, protože pracujeme ve stejné firmě pod stejným šéfem, takže neutajíme si navzájem ani halíř. Tak, dobře. Otázku je, kdybyste pracovali každý jinde, jak by to bylo. Čau, Péťa, my máme s manželem polévky účet, takže víme všechno. Společný, dobrý, autokorekt, už to tady vidíme. Společný účet, takže víme úplně všechno. Péťa, další, jenom tak mezi námi. Vždy změní místo této rezervy, abych mu prý nechodila na pětibávy Holmikeren. Jo, tady, to je doplnění zprávy, tak už mi to dává smysl. Můj partner taky tají. Občas tvrdí, že dnes nezabral, je vyplácen po směně, no občas se to hodí, jelikož tyhle ulité penízky dává do tajné železné rezervy. A pak je k tomu ta zpráva, a jenom tak mezi námi. Vždy změní místo této rezervy, abych mu prý nechodila na pětibávy Holmikeren. Teď už to chápu. Dobrý. No, vědci tvrdí, že je to polovina. Tak uvidíme, jestli to je reálné číslo. Jana tady píše: věřím tomu, že to tak opravdu může být. My sice s manželem máme každý svůj účet, ale máme navzájem přístupy, takže víme, kolik vyděláváme. Ale je pravda, že když jsem byla před manželem ve vztahu, tak jsme si to s bývalým přítelem neříkali. Každý jsme bydleli jinde a nebyla potřeba to sdělovat. Podle mého asi záleží na vážnosti vztahu a zda dotyční spolu sdílejí společnou domácnost, anebo ne. Tady počítám, vypadá to, že možná
1: vědci
0: budou tak trošku mimo, že to možná nebude polovina. No uvidíme, ještě vám pořádávám čas. Co vy si o to myslíte? 777 937 777.

0: Artemas na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že polovina lidí před partnerem tají své příjmy. Proč tyhle témata máme? Máme to i z toho důvodu, abyste viděli, jak to chodí v jiných domácnostech, abyste se možná někde jako necítili sami, anebo si řekli, páni, tak někde vlastně to jako funguje jinak než u nás a taky to třeba funguje. Jako inspiraci, kdybyste něco chtěli změnit. No, mám tady zprávu, kde je krásně napsáno už na začátku, i jak vás tak poslouchám, mám to úplně jinak,

0: než většina. Takže další inspirace pro vás. Po svatbě jsme si s manželkou rozdělili společné jmění manželů a hospodaříme si každý zvlášť. Když je potřeba, vypomůžeme jeden druhému, ale jinak to zvládáme každý za sebe. Výdaje jedeme na půl, ale kolik přesně vydělává jeden či druhý, tak to neřešíme. Vyhovuje nám to tak, měli jsme to tak už před svatbou. Aspoň si člověk nepřipadá, že mu někdo luxuje jeho peníze. Vlastně díky za hezký téma občas mi přijde, že nás mají partnerky za bankomat, tak tohle je třeba řešení, jak jim nebýt. Děkuju. Díky i za tuhle zprávu. Je to možná další inspirace i pro vás, pro ostatní. Je pravda, že když je člověk ještě navíc jako OSVČ, tak tam to má taky trochu jinak, že jo? Protože každý měsíc vydělá třeba jako trošku jinak. Důležitý hlavně je, aby pořád bylo na nájem, že jo? A to je taky třeba hezká zpráva tady. Já osobně se tím před přítelkyní doslova chlubím a ještě dodám, že hele, koukej, tenhle měsíc máme na nájem a nepůjdeme žít pod most. Tak jo, tak pojďme udělat rezumé. Když to tady dám všechno kolem a kolem dohromady, tak...
1: Vědci
0: tvrdí, že polovina lidí tají před partnerem své příjmy v Česku a já si myslím, že to tak není. Že to nebude polovina. Bude to něco k té polovině, to asi ano, ale myslím si, že jako rovných 50% to i díky vašim zprávám tady v Česku nebude.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi www.práceengelu.cz. Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
5: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černáv Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Coldplay na Hit Rádiu ve 14 hodin a 34 minut. Dneska hrajeme proti Anglii. Českou fotbalovou repre čeká druhý zápas v Lize národů. Bude to teda taky oříšek po tom Chorvatsku. Ale musím jako říct, že proti Chorvatsku to nebylo špatný. Druhý poločas ten už nesl známky rukopisu nového trenéra a kluci to prostě hráli po zemi. Reálně jsme hráli fotbal. Takže já osobně věřím, že to bude zase o něco lepší a věřím, že i spoustu fanoušků vidí, že teď to bude chtít jenom čas, aby si to sedlo. Co mě teda ještě jako bavilo hodně, když už se bavíme o tom fotbale, tak bylo to nasazení nováčků do hry. Jo, bylo skvělý. A když jsem na stadionu hlásil gól Radostovi, tak já měl normálně husí kůži. První gól v jeho prvním zápase za národní tým, prostě boží. Je teda škoda, že ho potom hned na to odvolali kvůli offsideu, to se nedá nic dělat, takový je fotbal, ale jo, aspoň ten kluk ví, jaké to je slyšet gólovou znělku a vyvolávání svého jména v repre. Třeba ho to motivuje k tomu, aby to slyšel zase. Ideálně už dneska večer, takže dneska 20:45 Česko-Anglie. No a pokud fotbalu moc neholdujete a vaše druhá drahá polovička ano, a bude pořád žvanit jenom o tom fotbale, tak není nic lepšího, než poslouchat Hit Radio. Protože my pro vás máme už od 18 hodin Hit Radio Classic, pořád, kde uslyšíte fantastický hity, jako například tenhle, Elis DJ. Dáme si hity, které jsou 30 i 40 let životem zkušené. Tady máte pozvánku. Dneska 18 až 21 na Hit Radio. Hit Radio Classic. Buďte s námi. I can see.

0: Mario, tohle byl Pokáč, Solitér, Život občas není fér, tak pokud to máte tak, že zatímco za chvíli většina půjde domů a vy teprve půjdete do práce na odpolední směnu, tak je to pravda, není to fér, na rovinu, ale někdo to dělat musí, a tak alespoň poslouchejte Hit Radio, protože i společně s vámi na odpolední směnu už za chvíli dorazí naše odpolední show, která tady s vámi bude mezi 15. a 18. hodinou a trošku vám tu náladu zvednou. Mé jméno je Jirka Pelnář, já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra ve 12, tedy v pravé poledne, srdcovky Hit Rádia. No a protože je středa, tak si dáme zítra i ruletu dvou smyslů. Tak se máte na co těšit. Mějte se krásně, přežijte to, užívejte den a zítra naslyšenou kde jinde než tady na Hit Rádiu.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Přejeme vám krásné odpoledne, faktoráci.
3: Je za námi prodloužený víkend a před námi jenom 4 pracovní dny.
2: A proto se vás budeme ptát, vyhovovalo by vám to takhle na pořád?
3: Stihli byste svoji práci za 4 dny, nebo to je blbost?
2: Podíváme se na to hned po 15. hodině.
3: Těšíme se na vás.
2: Jana.
3: A Martin.
1: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
7: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
8: Jupí, den zvířat je tu!
9: Jo, a kde?
8: V Zoo Hluboká.
9: A kdy?
8: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoohluboká.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
12: Yeso!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme kouknout na silnice a začneme D3, 93. kilometr ve směru Tábor Kaplice. Válí se tam na silnici nějaký zakládací klín, je to v pravém jízdním pruhu, dávejte na to pozor. Jdeme kouknout i do Strakonic, konkrétně ulice Lidická, tam je nehoda cyklisty a chodce, je to se zraněním na místě. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a podíváme se i do Budějovic, tady na Novohradské. Je nehoda dvou osobáků a na silnici 20 u obce Hluboká nad Vltavou je nehoda taky dvou osobáků. Buďte na sebe opatrní, kdyby něco, vaši dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobrepneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobrepneu.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Chvilku po 15. Hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Sehnat očního lékaře bude na Českobudějovicku o něco snazší. Ve Vodňanské ulici vznikají dvě nové ambulance pro dospělé i děti od 5 let. Otevřít mají začátkem příštího roku. Díky dotačnímu programu Jihočeského kraje se podařilo udržet oční péči taky na Písecku. Tady nová lékařka na Hragítu stávají, která koncem roku skončí. Ve Vimperku pátrají policisté po ukradené Škodě Octavii. Šedý vůz zmizel o víkendu z volně přístupného parkoviště ve Sklářské ulici. Majiteli vznikla škoda nejméně 100 000 korun. Policie po autě vyhlásila celostátní pátrání a prosí případné svědky, aby se ozvali na linku 158. Kardašova Řečice je o krok blíž obchvatu. Ten má od vést transitní dopravu z centra města. Jedna studie projede kolem 15 000 aut denně. Tento týden začínají výkupy pozemků. Stavba by mohla odstartovat v roce 2029. Ještě předtím ale město čeká velká rekonstrukce současného průtahu. A českou fotbalovou 21. čeká zítra klíčový zápas o postup na mistrovství Evropy. V Hradci Králové přivítá od 6 večer Bulharsko, na které má v tabulce náskok jediného bodu. Pokud Lvíčata vyhrají, zajistí si už před posledním kolem účast v listopadové baráži.
1: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
9: Jdeme na počasí, tomu není co vytknout. Dneska odpoledne naměříme i 24 a přehánek se bát nemusíme. A stejné to bude taky zítra. Po ránu budeme klepat kosu, na odpoledne ale předpověď slibuje podobné teploty jako dneska a k tomu po celý den skoro jasno.
0: Ještě jednou se vracíme na silnice a nejlepší dopravní servis na jihu Čech a pojďme se podívat do Plané.
10: Kok, ahoj, teď jsem projela Planou u Českých Budějovic a jak je sjezd na Homole, tak jsou tam dvě auta v sobě, jsou sice na kraji, ale jsou tam dvě hasiči, záchranka, policajti, tak tam radši dávejte pozor, tak se mějte, ahoj.
0: Děkujeme za zavolání. vaše dopravní info dál, volejte na 800 800 101.
7: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, faktoráci, máme krátce po 15. hodině.
8: Krásné, prosluněné úterý. To je hezký začínat pracovní týden v úterý, co?
0: A za takhle nádherného početí, ty jsi to říkala hezky, že je prosluněný. Ale bylo by fajn, kdyby to bylo takhle každý týden 3 dny volna.
8: A nebo taky ne. Budeme se vás na to ptát za chvíli, jestli byste chtěli chodit do práce jenom 4 dny. Teď už ale posíláme třeba kamarada.
11: Hit Radio Faktor. Zlepši si náladu.

slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Radio Faktor, přejeme vám pěkné odpoledne, máme 8 minut po 3. hodině.
1: Jak se vám dneska vstávalo po prodlouženém víkendu?
0: Protože my jsme si totiž říkali, že 3 dny volna jsou vlastně tak akorát.
1: No jasně, ten první den si něco zařídíš, druhý si užiješ, a třetí den konečně nic nemusíš a odpočíneš si.
0: Takže otázka zní, stačil by vám 4denní pracovní týden a hlavně stihli byste za 4 dny tu svoji 5denní práci?
1: Klidně nám dejte vědět, pošlete hlasovku nebo textovku na náš WhatsApp, který má číslo 724 883 596.

0: Madonna Perfect na Hit Radio Faktor. Chtělo by se říct, že v pondělí, ale ne, ono už je úterý, měli jsme 3 dny volno.
1: A to je perfektní. My jsme se vás ptali, faktoráci, jestli by vám vyhovoval 4denní pracovní týden, jestli byste stihli svoji práci, jestli by se vám to líbilo.
0: A Katka nám napsala, že za mě ano, v pátek už stejně jedu na 30% výkonu a od oběda mám mentálně víkend.
1: Já si říkám, že by to ale bylo trošku nespravedlivý, protože zároveň bychom asi chtěli, aby děti byly ve škole, takže učitelé by tam zákonitě museli chodit taky, tak bychom chtěli chodit nakupovat, že jo, prodavačky, chtěli bychom k lékaři.
0: Ale oni to většinou třeba mají dlouhej, krátkej, že to nemají od pondělí do pátku, třeba učitelé jo, pochopitelně, ale ty v těch obchodech a tak, nebo ve službách.
1: Jasný. Napsal i Tomáš, že u nich by to dopadlo tak, že by dostali stejné množství práce, ale měli by o den míň na její udělání, takže nechce.
0: No a Martina to má úplně jinak, ta by prý brala volnou středu. Měla by 2 dny práce, den volna a 2 dny práce, takže by nikdy nemusela mít víc než 2 dny práce za sebou.
1: Takže krátkej, dlouhej, nepřetržitě. Ale já si myslím, že se na tom nic nezmění, ale bylo to příjemný, za mě teda jednička s hvězdičkou, aspoň občas.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte

0: Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Faktora, možná, že jste mnozí využili právě ty 3 dny volna, abyste si udělali pořádek, ten nebo podzimní pořádek třeba na zahradě, ale protože v pondělí byly sběrní dvory zavřeno, tak jste museli třeba se stejně jako já to vyvážet až dneska.
1: No a kam tě míříš?
0: No, že v Budějovicích u Planý nad Lužnicí odevřeli z brusu novej sběrný dvůr, ale on má jednu novinku.
1: Víc? Ano.
0: Ona totiž od 1. října ten sběrný dvůr bude fungovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
1: Pane bože.
0: Co?
1: To je skvělá zpráva.
0: No, aby si tam mohla si dojet, musíš si stáhnout aplikaci Budějovice v mobilu, ale proč ty? Teď máme přeci sběrní dvůru 3 sakry.
1: Hele, já to žádný chlap nedokáže pochopit, když ženská v černém SUVčku přijede do sběrního dvora a od týpka, který se špatně vyspal, tam poslouchá. A kam to bude, paninko? A jak to chcete rozstřídit? A kam to patří? Co já vím, kam patří dřevěná polstrovaná židle nebo tak? Víš, jako, že trošku necítila jsem tam kolikrát úplně jako nějakou dobrou energii, takže jsem hrozně ráda, že tam můžu jezdit po tmě a vyhazovat si to tam. A já jsem viděla reportáž u vás v Jihočeské televizi o tom, že tam bude i místo, když nebude nějaká takováhle nebožečka vědět, kam s tím, tak to tam nechá a ti pánové to druhý den rozstřídí.
0: Tak to je super zpráva, to jsem vůbec nevěděl, že to takhle funguje.
1: Podívej se na vaší reportáž. Od 1. října 24/7 Planá u Českých Budějovic. Hurá!
0: Tak tady už jsou Bloodhound Gang.

0: Tohle byla Avril Lavigne na Hit Radio Faktor, je za námi prodloužený víkend, my jsme ho doma využili tak, že jsme byli v sobotu v Táborský zoo a ty jsi mi říkala, že jste byli s Eminkou taky v zoo.
1: Byli jsme na Hluboký, počasí bylo nádherný, škoda toho nevyužít. Dívali jsme se na vidry, byli zalezlí, říkali jsme si, jsou líní, asi jsou po obědě, ale pak jsem si přečetla, že se tam narodila dvě vidřátka.
0: Mají malinký miminka.
1: A maminka je teď s nima v noře, hlídá je tam, že jo.
0: Takže nejsou teď ještě vidět.
1: Ne, nejsou vidět, ale určitě se začas jako a rozkoukají,
0: si se,
1: viď,
0: a jak třeba prospívají, nebo jak jim to jde?
1: Asi jim to jde dobře, jako nevím, no, nic neříkali a všechno určitě v pořádku, takže až půjdete na Hlubokou, kde je otevřeno vlastně každý den v roce, tak se u vider určitě zastavte.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
8: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
9: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
10: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
9: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
8: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
7: Jopi, Jopi, Jopi.
11: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
2: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor. Šli jste dneska přes Budějovický náměstí Přemysla Otakara II.?
1: Jestli ano a šli jste středem, tak jste si možná všimli, že Samsonova kašna je bez vody.
0: A že se kolem ní něco děje. Ono začalo to pravidelné podzimní čištění.
1: A co všechno ji čeká, tak to se dozvíte od Páje ve zprávách přesně ve 4.
0: My si zatím dáme Taylor Swift, mimochodem. Viděl jsem včera, že dostala nějakou cenu zase.
1: Ale ona dostává furt nějaký ceny. Je to holka šikovná, moc jí to přejeme.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Martin na Hit Radio Faktor těsně před 16. hodinou, jdeme na silnici. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor si dávejte na dálnici D3, kolem 150. kilometru je to zhruba na úrovni Velešína, a to ve směru Kaplice České Budějovice. Měli bys tam pohybovat někde lidi po silnici, dávejte na to pozor, a pozor i tady v Budějovicích na Novohradské ulici je nehoda dvou osobáků. Přejeme šťastnou cestu a vaši dopravní informace volejte na 800 800 101.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Odbíjí 16 hodin, hezké odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Samsonova kašna na Budějickém náměstí dostává podzimní očistu. Čistí se vana, chrliče i středový sloup. Letos práce zkomplikovaly řasy a mechy po horkém létě. Od čtvrtka pak začne výměna poškozené valounové dlažby kolem kašny. Ta potrvá zhruba 3 týdny. Všímavý řidič pomohl policii na hledaného muže. Na silnici mezi Krasiovkou a Holkovem si v noci všiml chodce v tmavém oblečení bez reflexních prvků a zavolal na linku 158. Hlídka pak zjistila, že po 28-letém muži pátrají policisté ze Vlašského Meziříčí, a to kvůli majetkové trestné činnosti. Turisté se znovu dostanou po červené ze Bechyně do Kologej nad Lužnicí. Opravená je lávka nad řekou, kterou loni v září zničil padající strom a na trase zůstala 4metrová díra. Slavnostní otevření se chystá na sobotu 3. října. Součástí bude i společná vycházka. A v noci na zítřek startuje nový ročník NHL. Stanleyův pohár obhajuje Carolina. Mezi hlavní české hvězdy budou znovu patřit David Pastrňák a Martin Nečas. Pastrňák navíc vstoupí do sezóny poprvé jako kapitán Bostonu a chybí mu 67 bodů k tisícovce základní části.
7: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
6: Stupnice teploměrů se drží okolo 23 a převládá nebe bez mraku. Stejná pohoda to na jihu Čech bude taky zítra. Předpověď na středu slibuje skoro jasno. Místy silnější nárazy větru, ale denní maxima i na 24 stupních.
5: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, Faktoráci, je krátce po 4. hodině.
8: Na počasí se podrobněji podíváme i za chvíli. Teď ale hrajeme.

0: David Guetta, Alphaville a Ava Max na Hit Radio Faktor stále mladí a vy byste si možná přáli, aby tohle počasí bylo taky nastálo.
1: No jestli vás to zajímá, tak právě tohle téměř letní počasí vydrží docela dlouho.
0: Babí léto by se mělo držet minimálně do víkendu, přes den přes 20, někde i 25, teď v Budějcích. 22 stupňů ve stínu, což je ideální, nádhera prostě.
1: Ale horší jsou ta rána.
0: No to jo, no, dostat děti do školy, že jo, když je venku 5-6 stupňů.
1: No, to je přesně tak, vem si tu mikinu, vem si ještě bundu, ale odpoledne už je pak nádherně.
0: Hele, jestli vám ty věci domů přinesou potom, tak je to v pořádku, jo, ale...
1: Minimálně v pátek 4 bundy najednou, to je jasný.
0: Já jsem se i dívala, že i potom by mělo být hezky, že ten studený a propršený podzim by neměl jen tak nastoupit, že i dlouhodobější výsledky počítají teplotně nad průměrným říjnem.
1: Ale pozor, bude to takový ten klasický podzim, jak jsme teď vlastně už říkali, ráno zimní bunda, odpoledne kraťasy a celý den tak nějak na volno.
0: Ale dá se to vydržet, tak snad to klapne, uvidíme, budeme to pozorovat. A teď už budeme poslouchat, tady je nová Miley Cyrus. Let's go.

0: Jo, jo, starý vína, to je moje oblíbená disciplína. Ještě se to rýmovalo, co? Škvory jsme si dali na Hitrádiu Faktor. Teď už to bude poetické o něco méně, protože se budeme bavit o další uzavírce.
1: Ta je v Táboře. Ode dneška tedy pozor ve Stránského ulici. Začala tam totiž oprava silnice, která potrvá až do 20. listopadu.
0: Teď se pracuje mezi křižovatkama s Blanickou a Soví a s Vožickou a Zavadilskou. Od Čekanic projedete opačným směrem, musíte na objížďku přes Hlinici.
1: No a takovýhle omezení se týká i autobusů číslo 50 a 51 a zastávka Stránského, ta je dočasně bez náhrady zrušená.
0: Tohle je tedy do 20. listopadu, vy si ještě ale poznamenejte, pokud tudy jezdíte 26. říjen.
1: Protože to se právě přesunou práce do Soví ulice a ta už bude zavřená úplně v obou směrech.
0: Pevný nervy, ale opravit se to musí.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví Spomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví Spomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz. Nebo přes Foodoru, Bageterie Boulevard.

0: Rádiu Faktor Linkyni, už za chvíli skvělá kapela Aha, Take On Me, ale teď se jdeme někam pobavit. Kam
1: vyrazit? My pro vás totiž máme 3 tipy, kam vyrazit v příštích dnech a začneme ve Volarech. Tam se totiž do týdne knihoven zapojí i tamní knihovna. Děti bude čekat kvíz, registrace zdarma a ve čtvrtek bude beseda s bývalým policistou a spisovatelem Karlem Forstem o skutečných kriminálních případech ze Šumavy.
0: V sobotu si naopak přiveste hlad do Kovářova. Na jídlobraní bude kolem 25 stánků, od škubánků a guláše až po suši nebo indické kary. Navíc budete jíst pro dobrou věc, protože výtěžek pomůže místní paní Jiřině, organizaci Apla Jižní Čechy a domácímu hospici Atelas.
1: A ještě vás pozveme do Strakonic, tam můžete až do 25. října zajít na výstavu Festival barevných pokrývek. On totiž připomíná místní výrobu fezů, baretů i legendárních zmijovek, které se odsud dostaly do celého světa. A příští úterý navíc doplní přednáška o jejich historii. Od 5 odpoledne na Strakonickém hradě.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 a Christina Aguilera na Hitrádiu Faktor. Dobré odpoledne.
1: Jestli chodíte kolem Vltavy tady v Budějovicích, tak jste si určitě všimli, že se něco staví pod lanovou loděnicí, to je kousek Dlouhýho mostu, že jo?
0: Ano, já jsem si toho všimla a velice mě to zajímalo, protože jsem četla různé diskuze na Facebookách a psalo se tam, že tam vznikají další sluneční ostrovy, nebo že tam vzniká most a další takovéhle věci.
1: Ty jsi to ale zjistila a víš, co tam vzniká, víš?
0: Ano, ale neřeknu vám to, jo? Já jsem totiž o tom natočila poutavou reportáž a tu jsem umístila na naše sociální sítě, tak se podívejte.
1: Buď to je na Facebooku, nebo na Instagramu Hitrádia Faktor.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.
12: Hit Radio.

0: Na Hit Rádiu Faktor Shakira. Před 5 hodinou se možná vracíte z práce, možná se vracíte z Rakouska někam k Lipnu, tak to vám moc nezávidíme.
1: Ono, v Lipně je totiž málo vody a právě kvůli tomu přestal jezdit i přívoz z Horní Planý do Zvonkoví.
0: Podíváme se na to i s Páhou ve zprávách už za chvíli, předtím tedy svým s nebo Damiano David.

0: Jste s Hitrádiem Faktor, bude 5, jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čechami začínáme u Chýnova na Táborsku. Na silnici číslo 19 je odstavené pro poruchu nákladní auto. Buďte na to opatrní a tohletou dobu by se měla už dořešovat nehoda osobáku do dopravního značení a to je na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou, to je na Písecku. Přejeme vám šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
6: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Pendlerům se cesta za prací do Rakouska pořádně protáhne. Kvůli nízké hladině Lipna přestal jezdit přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Ten denně přepravil kolem stovky aut. Řidiči tak musí přehradu objíždět a najedou zhruba o 23 kilometrů více. Přívoz se vrátí, až hladina stoupne aspoň o půl metru. Temelín si bude moct udělat větší zásobu jaderného paliva. Kapacitu skladu rozšiřuje o 102 míst, takže místo současných více než 2 let bude mít rezervu až na 3 roky provozu. Podle ČEZu má větší zásoba pomoct zajistit stabilní výrobu elektřiny i při případných výpadcích dodávek nebo problémech v dopravě. Český Krumlov a slovinský Slovengradec mají nový symbol téměř 30letého partnerství. V Jelení zahradě společně vysadili lípu slovinsko-českého přátelství. V rámci této tradice jde už o 68. strom vysazený v Česku. Krumlovská lípa zároveň připomíná partnerství obou měst, které trvá od roku 1997. A motor dneska čeká jeden z nejtěžších testů sezóny. Už za hodinu nastoupí v Pardubicích proti úřadujícímu mistrovi. Budějovičky jsou po 5 kolech třetí z 10 body. Dynamo má o 2 víc a drží druhou příčku. Jihočeši navíc v Pardubicích prohráli poslední 4 vzájemné zápasy.
10: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
9: Dáme si počasí dneska na večera v noci jasno, stupnice teploměrů nejčastěji klesnou k 10, v údolních kotlinách to ale ukáže jen +2. Zítra přes den je v předpovědi opět postupné oteplování i na 24 a podobně jako dneska čekáme skoro jasno, bez přeháněk.
7: Hit Radio Faktor.
1: Krátce po 17. hezky odpoledne z Hit Radio Faktor.
0: Jana, Martin a Pavel a teď už posíláme Chainsmokers a Coldplay.

0: is falling down. Na Hit Rádiu Faktor Leony, Don't Worry, přejeme vám hezké úterý. Jestli jste se namlsali tím prodlouženým víkendem, tak je nejvyšší čas podívat se, kdy zase nebudeme muset do práce.
1: To další volno přijde de facto až za měsíc. Bude to 28. října a připadá to na středu.
0: Já jako optimista říkám už za měsíc.
1: Jo, to je pravda.
0: Když obětujete dva dny dovolené, tak máte 5 dní volna v kuse.
1: Ve čtvrtek a v pátek potom mají děti podzimní prázdniny.
0: A hezky to vychází i ten další státní svátek, ten je 17. listopadu, připadá na úterý. Nevím jak u vás, ale u nás na Fubatovce mají děti v pondělí ředitelský volno, takže sobota, neděle, pondělí, úterý, je to 4 až 5 dní, že jo?
1: Super, pokud si tedy to pondělí vezmete i vy volno, když budou mít děti vaše, tak je to ředitelský. No a potom koukneme na další volno, to jsou asi až Vánoce, nebo ne?
0: Ano, a tam už ten kalendář tak štědrej nebude, protože tam jsou 3 svátky, ale jen jeden pracovní den volna navíc.
1: Takže Ježíšek letos naděluje, ale kalendář asi moc ne.
0: Ale to nevadí.

0: Posloucháte Hitrádiem Faktor. Pavel už o tom mluvil ve zprávách, ale já trvám na tom, že se k tomu musíme vrátit, protože to je zpráva, na kterou čekáme jako na smilování.
1: Na Budějovicku totiž přibudou hned dvě nové oční ambulance.
0: Vznikají ve Vodňanské ulici, tam už se upravují prostory a otevřít by se měly někdy na začátku příštího roku, dejme tomu do jara, někdy v prvních třech měsících.
1: Působit tam budou dva oční lékaři a péče bude určená jak dospělým, tak dětem od 5 let.
0: A dobrá zpráva i pro Písecko, protože tam končí oční lékařka, ale nahradí nová doktorka, která přejde z budějovické nemocnice.
1: Tak to je skvělý.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Na Hitrádiu Faktor jsme si dali poetiku a teď si dáme kafe.
2: Jestli vám pracovní týden nezačne, dokud nemáte v ruce kafe, v Budějovicích jste teď na správném místě.
1: Ano, včera začal budějický kávový týden a poběží až do soboty.
2: Čekají nás tedy ochutnávky výběrové kávy, workshopy a přednášky, které jsou zdarma, jenom je potřeba se zaregistrovat.
1: A líbí se mi, že můžete vyrazit i na kávovou stezku.
2: V infocentru si vezmete kartičku, obcházíte zapojené budějovické kavárny, sbíráte razítka a za 10 dostanete odměnu.
1: Předpokládám, že to bude souviset s kafem asi, že jo?
2: Nějaký kofein tam nejspíš bude.
1: Finále přijde v pátek a v sobotu. Na výstavišti bude Budějický Coffee Fest a tam budou k ochutnání kávy z různých pražíren.
2: Takže tenhle ten týden už vy tu, já si jenom skočím na kafe, radši nepoužívejte jako časový údaj.

Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letný podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

0: Nico Santos a Fastboy se na Hitrádiu Faktor ptají, kde jste. No tak my jsme ještě ve studiu, ale už opravdu posledních pár vteřin.
1: Už se pro dnešek loučíme, ale ještě tradičně. Co můžeme slavit zítra?
0: 30. září je Mezinárodní den překladatelů.
1: A slaví se taky Mezinárodní den podcastů.
0: Den žvejkaček.
1: Nebo den zvířecích triků.
0: To zní zajímavě, tak třeba máte doma zvířátko, který nějaký trik umí. Ty se díváš tak jako,
1: no,
0: že...
1: Já to umím naopak, já umím zvířecí triky, já umím chrochtat jako prase.
0: Dobře, když tak si to vyzkoušíme zítra. Mějte se krásně, faktoráci.
1: Pa čau.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Letní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Já si teda myslím, doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
2: Já nevím, protože, jak teď, ale když si rozhodně.
1: No v 90. jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou, a on to je celá smutný příběh. Jo?
2: No.
1: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci, a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se ta klec odevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme pohřeb, jsme dali do popelnice a on najednou, hop!
3: Tak to
1: tady! Hej, tak jsem tady! Já jsem si dělal prču!
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech zítra by měla končit uzavírka mezi Újezdcem a Zlukovem na Jindřichohradecku. 3-kilometrový úsek je uzavřený od začátku září a objížďka zatím míří přes Pleše a Drahov. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
4: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné vzít si platnou občanku nebo pas. Doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
10: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
9: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici ale budou i ve volební místnosti. Premiér Andrej Babiš se po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Jednali o programu příští bezpečnostní rady státu, včetně možné reakce na případný ruský útok na některý z pobaltských států. Nejbližší bezpečnostní rada státu zasedne 20. října. Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. České fotbalové reprezentaci bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii chybět obránce Vladimír Coufal. Má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstaly také Sejk a Schubert. Zápas začne v pražském Edenu ve 20:45.
11: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
9: Večer a v noci většinou jasno, polojasno, výjimečně se ráno vytvoří mlhy. Ranní teploty 12 až 7 při uklidnění větru kolem 5 stupňů a ojedinělé na některých místech i přízemní mrazíky. Zítra teplý, místy větrný den, většinou jasná, polojasná obloha a maximální teploty 20 až 24 stupňů.
12: Krásný večer, 2:08. Měla tady s váma být teď Lea, ale bohužel nám uvízla na dálnici, musela si volat odtahovku, tak držíme pěsti, doufáme, že všechno je OK. No a nás už čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia.
13: Prostě to nejlepší pro vaše uši. Právě teď Bell Book a Candle a Rescue Me.

Legendární song Queen a Who Wants to Live Forever. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No prosím vás, dneska je speciální den, jo? Zeptej se na stupidní otázku. Pravda, někteří lidé, možná taky takové znáte, mají takový den každý den, jo? Ale vy, co to neděláte běžně, tak tohle je vlastně super příležitost, jo? Můžete to zkusit ještě dneska. Já myslím, že se dá třeba, hele, třeba si skočíte někam do hospody, do baru nebo někam, že jo, přijdete a rovnou z první se zeptejte, máte tady záchody? To oni zbožňujou, to vám zaručuju, fakt. Nebo třeba pokud pojedete ještě tankovat, jo, tak potom u pokladny nezapomeňte položit dotaz, a to jako musím tady platit, jo. Musíte se i divně zasmát, ať je to jasné, že to je for, jo. Takovej ten poctivej. Jo, tak jo, já taky zkusím jednu, jo, prosím vás. Chcete další písničky? No jasně. ATB právě teď.

0: Bravo All Stars, let the music heal your soul. Posloucháte Hit Radio a tohle je strašná pravda. Jo, nechat hudbu, aby vám uzdravila duši, no tak jasně, není to 100%, co si budem. Ale jinak je mnohokrát potvrzeno, že prostě hudba ovlivňuje pozitivně naši náladu, naše emoce, jasně je dobrý si, když je vám fakt smutno, nepouštět úplně nejvíc smutný hity, pokud se nechcete vyplakat. A víme, že vyplakání taky pomáhá. Jo, hele, ono prostě to, se to vyplaví, no, pak se uklepete, vstanete a říkáte, dobré, můžeme znovu a lépe. Já doufám, že znovu a lépe to bude za chvíli. Ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. Too Unlimited, taky Ellen Page, nebo...
1: Když tančí, tak krásná.
0: Tohle rozhodně znáte, co? Skupina Lucie a Ona ví. Už za chvilku do vašich uší.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Moc se na vás těšíme. Zoo Hluboká CZ.
1: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Otáčím se k tobě, lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadly tvých očí

Dokonalý soulad. I Know Him So Well. To jsou Ellen Page a Barbara Dixon. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, kdo máte sourozence, tak předpokládám, že i tam, protože ve většině sourozeneckých vztahů probíhá takovýto lehký špičkování. Takový to, že si ze sebe prostě trošku tu legraci děláte. Často to probíhá i v celých rodinách, jo. U nás je to třeba to samý. Já jsem zrovna teď tady mezi písničkama mi volal můj bratr, který obecně moc nikomu nevolá, ale občas se takhle jako ozve. A já jsem mu říkala, prosím tě, já už musím mít mluvit, tak si zavoláme jindy, ahoj. A on, jo, běž trápit Česko, Kačenko. Tak jestli prosím vás se takhle se sourozenci špičkujete, tak je to v pořádku. Je to zdraví. Jenom je prosím vás důležitý jim to vrátit. Iggy Pop a Candy právě teď. It's a rainy afternoon, 1990. In a big city,

0: To je genius. Lionel Richie All Night Long v éteru Hitrádia. Krásný večer. Blíží se 7:00, úplně výjimečně se s vámi loučím už teď, ale nebojte se, protože to nejlepší z 80., 90. a milénia samozřejmě pokračuje dál. A hele, bude to nabitý. Tak doufám, že jste na to ready, jo, že jste připravený. Protože ať už si chcete zaspívat v češtině, jo. Třeba za chvilku činasky, jednoduše jak se, jo? No nebo třeba pokud chcete být součástí boybandu, do doby, kdy Justin Timberlake měl na hlavě čínskou polívku. NSYNC, taky třeba Limal, už za malou chvíli. Mějte se krásně, ahoj.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
3: Jopy, Jopy, Jopy.
4: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
5: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
4: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
5: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
4: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
5: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.

kalochu žádný strachy. Seško v boj v Koloredu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krát.

0: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
5: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
6: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
7: Lentilky, čokoládu, jahodek, mňam!
6: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
5: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
4: Jopi, Jopi, Jopi!
6: Jupí, den zvířat je tu!
8: Jo, a kde?
6: V Zoo Hluboká.
8: A kdy?
6: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoo Hluboká.cz

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.prácevengelu.cz Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.

Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní sní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť. Cesta